Osud spíš nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsme to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý, no, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu, pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máče do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to no, linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to snad pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky.

0: k marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
1: A na to drobenka je na tom taky?
0: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
1: No Mirek je úžasný kuchař.
0: No. A co se týče teda toho sladkého taky, to umí moc dobře.
2: Jak rychle to zdobnete?
0: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
1: Ty takhle na noc?
0: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
2: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
0: Taky, že jsem ji měl ráno.
2: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
0: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský.

0: před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival

0: Tak milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím umění těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky, spí v kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích, spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích. Přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje. Namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedko. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii do žil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka a do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stan, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme, já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství, ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není, ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den. Tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek. Jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den. S Velkem nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně s jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přál, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj. Za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu Utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
2: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou v bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
0: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
2: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
0: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
2: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
0: A začne jim do toho mluvit.
2: A začne jim do toho mluvit, přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka, takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat, co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodující bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrhla pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi, protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano. Pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujeme za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cyrila a Metoděje dnes připomene charitní slavnost v Opavě. V Českém Těšíně začal fungovat nový úsekový radar. Šumperk rozšiřuje služby alternativní veřejné dopravy. Neděle přinese zatažené počasí s deštěm, teploty v regionu do 23 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dříve v názvu jména obou věrozvěstů. Zájemci si můžou prohlédnout i speciální technické pomůcky.
2: Vyberte pořadovaný program. Pohanka, polévka.
3: A už to aj voní. Slyšíte to?
4: To je mluvící hrnec. I bez zraku se v něm dá uvařit téměř cokoliv. A nebo vychytávky, které umožňují jednoduché zvukové čtení na počítači.
5: Křehké vanilkové rohličky. Kdo by neznal tohle vanilkou vonící cukroví plné ořechů?
4: Zájemci si můžou zkusit i zvukové pexeso, zvukovou střelnici a nebo mluvící váhu. Kromě prohlídky charitního domu je připravená na odpoledne lidová zábava s dětskými atrakcemi a vystoupením mladých hasičů. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do EU v roce 2003.
6: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Na Ostravské ulici v Českém Těšíně začala policie měřit rychlost. Město se tak snaží zvýšit bezpečnost cesty po tragické nehodě, která se stala v loni na konci září na přechodě nedaleko divadla. Radnice už dříve zlepšila osvětlení přechodu a přibyl také informační radar s ukazatelem rychlosti. Nové úsekové měření rychlosti má sklidnit dopravu. Město Šumperk aktualizuje mobilní aplikaci, přes kterou mohou lidé v Šumperku využívat tamní formu veřejné dopravy zvanou Šumbus. Jde o dodávku, která rozváží cestující mezi více než stovkou virtuálních zastávek. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
7: Aktualizovaná aplikace Šumbus cestujícím umožní rezervovat si nejen místo k sezení, ale i jednu ze tří dětských sedaček. Současně bude možné zamluvit si prostor pro objemnější zavazadla, například kočárek, větší kufr nebo jiný rozměrný náklad.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno i zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je na silnicích v kraji v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Ve Friedlandu nad Ostravicí pořádají Street Food Festival Na chuť. Koná se na náměstí dnes od 10 hodin. A těšte se na pestrou nabídku chutí z různých koutů světa, taky na soutěži o ceny a fanzónu se skákacím hradem pro děti. I to přinese neděle s datem 5. července. 4,5 minuty po 5. hodině začíná sváteční vysílání.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
8: A taky s písničkami, které nestárnou, o ty se hned ze startu dnešního vysílání vysílání postarají třeba Vaby Daněk, Opět a Radeček, Roy Orbison anebo kapela Lucie. Tady je Lukáš Kaňa, dobré ráno.

0: Hudební návrat do roku 1986. Petr Janů, Už nejsem volná.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Rostlinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 5 hodin k tomu 19,5 minuty, tady je aktuální pohled na meteomapu Moravskoslezského kraje. Stanice Bohumín Záblatí teď po ráno 14 stupňů, Frenštát pod Radhoštěm necelých 13 na teploměru, Hladké Životice 14, Horní Lomná 12 stupňů, Jablunkov Návsí necelých 13 stupňů na teploměru. Taková Karlova Studánka, tam právě teď 11,5 stupně Celsia, v Karviné 15 stupňů rovných, Krnov 14 na teploměru, a například Opava necelých 14 stupňů teď po ráno. Jaký je výhled? Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo. Na většině územní přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Máte rádi skládačky, bizarní skrýše, rébusy a hádanky? Můžete si vyzkoušet svou trpělivost a nápaditost přímo v praxi. V Bílovci je totiž otevřená výstava hlavolamů a chystá se tam i stálé muzeum. Podrobnosti doplníme tady u nás ještě do 17:30.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Maria Žírová a skupina Opět a Radeček ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 5 hodin a k tomu 24,5 minuty. Bílovec na Novojičínsku bude centrem českých, ale i světových hlavolamů. V tamním muzeu už jsou připravené prostory pro unikátní stálou expozici věnovanou kuriozitám a hlavolamům, které jinde neuvidíte. Jako menší ochutnávku je možné už teď navštívit výstavu a třeba si vyzkoušet, jestli všechny nástrahy a hádanky zvládnete.
1: Tady mám hlavolam, jsou to čtverce a vznikají různě čtverce o různě velikém obsahu.
2: A tady si to můžou zájem si vyzkoušet.
1: Návštěvníci můžou vyzkoušet.
2: A je vidět, že si to zkouší.
1: Vidíme, že si to zkouší.
2: Dušan Lederer má doma tisíce hlavolamů a ke každému něco ví. Umí i tak trochu kouzlit, když dostane bez pomoci rukou kuličku z malé nádoby.
1: Je to na základě fyziky.
2: A vyskočil.
1: Vyskočil sám.
2: Právě jeho poklady jsou teď v Bílovci vystavené i ručně vyrobené z Česka anebo až z daleké Asie.
1: Tady zase to jsou ty mizející hlavolamy, kde něco vyndáte a složíte ten sám obrazec. Tady je ukázka ježku v kleci skleněného a nejmenšího ježka, kterého mám ve sbírce.
2: No ten je hodně malý.
1: Je plně funkční.
2: Jsou tady i bizarní varianty Rubikovy kostky, záhadné skříňky, anebo opravdu velké kusy, třeba podivný diamant.
1: Zajímavý je, že se skládá z 82 dílků a kdybyste ty dílky rozdělil a narovnal do roviny, tak to bude asi 121 metrů.
2: Dušan Lederer je rád, že se z výstavy stane později stálá expozice.
1: A snažíme se jich vystavit co nejvíc. Jsme schopni tady umístit až 6000 hlavolamů.
2: I když jich nakonec bude trochu míň, hlavolamy budou mít trvalé sídlo, až skončí jiná výstava, potvrdil Petr Haverland, ředitel kulturního centra Bílovec.
3: Máme vlastně prostory připravené, nové podlahy, dveře, kamerový systém. Doděláme přes zimu takzvanou dětskou hernu v prostorách zámku, které ještě nebyly opraveny. A na jaře 2027 slavnostně otevřeme muzeum hlavolamů.
2: Už teď si ale každý může vyzkoušet představivost a trpělivost. Výstava hlavolamů potrvá do 20. září. Z Bílovce Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: dobrat, ať se na ducem zvýší vynajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší vynajmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: A pokračujeme krátkými zprávami, které dnes má Lucie Kociánová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Je půl šesté.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Březové na Opavsku skončila rekonstrukce největšího kulturního domu v obci. Na opravy přispěl i Moravskoslezský kraj z dotačního programu podpory znevýhodněných oblastí regionu. Podle nezávislého starosty Březové Jana Turovského bylo nutné zajistit modernější zázemí pro návštěvníky. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení. Vypáčeli už dvířka rozvadičů a odcizili pojistky, takže zhaslo více než 15 lamp. Případy už vyšetřují státní i městští policisté, kteří v postižených lokalitách posílili hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. Návštěvníci zámku Kunín na Novojičínsku si mohou prohlédnout unikátní kolekci 150 pokrývek hlavy šlechticů. Na výstavě s kloboukem na zámek lidé uvidí nejen klobouky, ale i lovecké přilby. Vzácností je třeba originální klobouk arcivévody Františka Ferdinanda d'Este. Výstava bude na zámku do konce října. Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko. No a jaké nás dnes čeká počasí? Neděle bude oblačná až zatažená, přehánky nebo občasný déšť. Teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Bruntále dávejte v ulici Dukelská pozor. Na silnici je rozlitý olej, místem je nutné projíždět velmi opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Také krátce po půl šesté vám budeme hrát a rádi písničky, které nestárnou. Třeba Petr Nať, Aj tak jsme frajery. A nebo právě teď Jirka Korn, O jak přizvedne tady v Ostravě zpívat jako déšť právě teď.

0: Petr Naď ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Madonna a American Pie. Aktuální čas 5.39. Dnes po 10. hodině se přihlásí další pochoutkový rok. Vojta Vrtiška upeče ořechové trubičky plněné šlehačkou. Herec Marcel Vašenka nám poví, jaké sladké miluje. Dozvíte se také, jak se chovají býci na maso a nebo jak piknikovat. Více tedy dnes po 10. Za malý okamžik se živě spojíme s ostravskými meteorology a zmapujeme počasí na severní Moravě a ve Slezsku. Na Ostravsku právě teď aktuálně teplota kolem 15 stupňů.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Neděle 5. července a počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richterkovou. Evo, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku prosím vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Dnes nás přichází frontální systém a tak máme hodně oblačnosti a už teď v ranních hodinách pršelo víceméně na celém území kraje. Nyní se ten déšť přesouvá směrem k východu, takže už jenom v té východní polovině, ale jedná se o slabý déšť, no a teploty se pohybují nejčastěji mezi 15 až 12 stupni Celsia, na horách kolem 7 stupňů Celsia a fouká slabý vítr západních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jakou podobu pak neděle nabídne v průběhu dne?
2: Stále bude hodně oblačnosti a občas musíme počítat se srážkami. Bude tedy oblačno zataženo, na většině území se během dne vyskytne občasný déšť, odpoledne to budou spíše přehánky a výjimečně se může objevit i bouřka. K večeru pak budou srážky ustávat a bude také částečně ubývat oblačnost. Teploty během dneška očekáváme mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 a vítr povane zpočátku slabý, postupně mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A ještě jedna otázka, jak bude v noci a zítra ve sváteční pondělí?
2: V noci bude přechodně méně srážek a oblačnost se protrhá i na polojasnou oblohu, ale k ránu bude opět oblačnosti přibývat a už se opět mohou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia, vítr povane slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude velice podobné počasí jako dnes, to znamená hodně oblačnosti. Na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Teploty očekáváme mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr během dne opět se rozfouká na mírný západní, tentokrát i jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteoroložka Eva Richteriková, děkujeme za informace a přejeme krásnou sváteční neděli. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Rybičky 48 a Marek Ztracený ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a do 6. hodiny také Michal Tučný nebo Eurythmic. Máme neděli 5. července a kam dnes vyrazit? Třeba na Hrčavu. Zveme na tradiční pouť Cyrila a Metoděje. Těšit se můžete na den plný duchovní pohody, krásné hudby, přátelských setkání a taky na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Pouť začíná slavnostními mšemi v polštině a v češtině. Cyrilometodějská pouť a bohoslužby se konají také na Radhošti, pořádá je Matice Radhoštská a obec Trojanovice. Ode dneška jsou mše svaté v Cyrilometodějské kapli na vrcholku kopce slaveny každou následující sobotu až do konce září, vždy od 11 hodin. Pozveme taky na Bílou, pouť ke cti věrozvěstů se koná i na Hlavaté v kapli svatých Cyrila a Metoděje. Kromě bohoslužby za doprovodu dechovky Horňané nabízí program vystoupení souboru Hlubina a cymbálovky Lopoň. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. A Frýdecký zámek pořádá kostýmované prohlídky zámeckého okruhu. Konají se každý prázdninový víkend a trasou vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obyvatelé centra Ostravy rozhodli, že má radnice vybudovat hřiště u sídliště. Tomio Okamura navštíví v druhé půlce července Čínu, doprovodí ho Renáta Vesecká. Tenisté Bousková, Nosková i Lehečka prošli do osmifinále Wimbledonu. Dnes bude oblačno, přehánky a teploty do 23. Dobré nedělní ráno přeje Lucie Kociánová. V příštím roce vybuduje radnice centrálního ostravského obvodu mezigenerační hřiště u panelového sídliště. Rozhodli o tom sami obyvatelé v hlasování, kde vybírali ze 4 přihlášených projektů. Komunita lidí ze sousedství se zapojí taky do budování herní zóny. Podle mluvčí Moravské Ostravy Michály Tiché má městská část na akci připravené necelé 2 miliony korun.
2: Od září začneme s odborníky z Ostravské univerzity projektovat podobu hřiště na Poděbradově ulici, aby se v příštím roce přání obyvatel Moravské Ostravy a Přívozu stalo skutečností.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Nový Jičín zrekonstruoval sociální zázemí v amfiteátru na Skalkách. Přibyla bezbariérová kabina s přebalovacím pultem a nová rampa pro pohybově omezené návštěvníky. Radnice za rekonstrukci zaplatila přes 6 milionů korun, dodává mluvčí města Marie Machková.
3: Zásadní novinkou je bezbariérová kabinka, která je pro rodiče s dětmi a pro lidi s pohybovým omezením. Měnila se také okna, dveře, stavily se nové příčky, keramické podlahy jsou z protisku povrchem. A zásadní posun je také v tom, že vybavení je v systému antivandal, kdy keramiku nahradili prvky z nerezu. Sport.
0: Tenisté Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka prošli do osmifinále Wimbledonu. Nejdramatičtější koncovku zažila Linda Nosková, která v rozhodujícím setu s Rumunkou Kristeovou nevyužila několik matchbolů a tak musela hrát napínavý 10-bodový tiebreak. Sama už přitom podobně důležitý zápas v sezóně zažila. Zvládla třeba i v poháru Billie Jean Kingové ve Švýcarsku. I tak ale říká.
4: Tak strašný to je, jako se nerada dostávám do těchto pozic. Nejradši bych to už měla všechny zápasy 6-2, 6-2, ale tyhle momenty jsou asi to, co rozhoduje, hlavně na těchto Grand Slamech. A i proto asi sebevědomí je to dobrý, já sice teďka jsem úplně jako mrtvá, takže nevím, jestli mám sebevědomí díky tomu nějaký extra, ale tyhle zápasy jsou prostě strašně důležitý i pro člověka a pro vývoj hry.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, je zataženo. Na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. K večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici na nábřeží v Havířově je zajištěný pouze kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Řidiči musí v tomto místě s omezením počítat do úterý 7. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je sváteční neděle 5. července, neděle tedy sváteční, protože je den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Například obec Metilovice a království Lašské pořádají na Metilovické hůrce Cyrilo-Metodějskou pouť. Typů kam vyrazit přidáme víc mezi 6. a 7.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A také s rozcvičkou, s počasím a zprávami, které postupně nabídneme, stejně jako písničky, které nestárnou, zazní třeba Valda Matuška, Kristýna, Pavel Bobek nebo Hanka Zagorová. Navěky zůstane pouze čas, se Lucko spokojená s výběrem.
0: No nadmíru.
5: Takže navěky zůstane pouze čas a my dva rozhodně také přejeme dobré ráno.
0: Dobré jitro.

0: A lásko mě ubývá sil, to byl hudební návrat do roku 1979 ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Je neděle 5. července, dnes máme státní svátek, ovšem ráno můžete začít zdravým pohybem i dnes. Je tu ranní rozcvička, kterou provází Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla a nohy doširoka postavené. S výdechem půjdeme dolů do dřepu a zároveň pravou paží jdeme dolů k levému vnitřnímu kotníku a levá paže jde vzhůru nad hlavu. Totéž opakujeme obráceně. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Na pohodové vlně ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Kristýna, Slovensko a Horehronie.
1: Počasí.
0: 6 hodin k tomu 16,5 minuty, podíváme se opět do meteomapy Moravskoslezského kraje. Ostravsko právě teď po ránu se teplota pohybuje kolem 15 stupňů Celsia, Osoblaha hlásí 14,5 stupně, Rýmařov 13 stupňů na teploměru, Slezská Harta 13,5 stupně Celsia, Vítkov má 13, no a třeba Praděd právě teď něco malinko nad 7 stupni Celsia. Jaký je výhled pro dnešek, pro neděli 5. července? Bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Křesťanskou víru lze šířit různými způsoby. Jen málo kdo si ale dovede představit praktikujícího kněze, který je zároveň DJem, a to ve stylu house a techno. Na ostravském festivalu elektronické hudby Beats for Love jeden takový zahrál. Reportáž o tom tady u nás ještě do 6:30.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Kristina ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a do půl sedmé také Valda Matuška nebo Starship. Otec Vilém neboli Padre Guillerm z Portugalska pravidelně slouží mše a taky hraje house a techno na elektronických festivalech. Přesně tak to udělal i v Ostravě. V pátek vedl bohoslužbu v tamním kostele a v sobotu roztančil publikum festivalu Beats for Love.
1: Přichází oblečený v košili s kolárkem. Na hlavu se dává sluchátka, spíná ruce a začíná hrát.
2: Člověk jako já chce tančit, ale taky přemýšlet o životě a hledat vztah k Bohu. Být DJem a knězem je pro mě součástí cesty životem.
1: Na otce Viléma z Lisabonu dorazili i lidé v převlecích, za jeptišky, za mnichy a potkávám i Ježíše a jeho družinu. Ve skutečnosti je to parta pravidelných návštěvníků Beats for Love z Ostravy.
3: Oni jsme byli třeba Piráti, no ale letos se naskytl právě DJ Padrek a tak jsme zvolili tento outfit. A tak chceme zapadnout a být jeho ovečky.
1: Padre Guillerme tvrdí, že je bývalý rocker, teď prohlubuje své DJské schopnosti. Z české produkce zná jen jedinou píseň.
4: Jožin Zbadžin.
1: Na hlavním pódiu se kromě lisabonského kněze vystřídali ty největší hvězdy elektronické hudby, včetně v Evropě velmi vzácného DJe a producenta Kelvina Harrise.
5: Jezdí k nám stále více lidí ze zahraničí, z jiných měst. Festival má pořád skvělou atmosféru, která se stupňuje a zlepšuje, takže za mě velká spokojenost.
1: Hned po doznění posledních beatů začínají v industriálním areálu Dolních Vítkovic přípravy na další obří festival Colors of Ostrava za 10 dní. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Starship a We Build This City ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik Petr Muk. Řidiči z Jablunkova musí počítat s omezením parkovacích míst v centru. I to je téma pro naše vysílání a krátké zprávy, které dnes po celé ráno připravuje Lucie Kociánová. Dobré jitro.
1: Dobré ráno. Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště byste si měli dát pozor na kvalitu vody. Podle hygieniků totiž hrozí zdravotní problémy. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště byste se měli osprchovat a v případě potíží vyhledat lékaře. Na Ostravské ulici v Českém Těšíně začala policie měřit rychlost. Město se tak snaží zvýšit bezpečnost cesty po tragické nehodě, která se stala v loni na konci září na přechodě nedaleko divadla. Radnice už dříve zlepšila osvětlení přechodu a přibyl také informační radar s ukazatelem rychlosti. Nové úsekové měření rychlosti má zklidnit dopravu. Řidiče z Jablunkova musí počítat s omezením parkovacích míst v centru. Kvůli opravě mostu se zmenšilo parkoviště u supermarketu na rohu Nádražní a Bukovecké ulice. Část plochy začala využívat stavební firma, která připravuje náhradní přemostění. Příchodem léta nastoupili do restaurací a dalších provozoven na Vsetínsku prázdninoví brigádníci. Pro řadu z nich jde o první pracovní zkušenost a zaměstnavatelé je proto musí od začátku zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm se letos během prázdnin vystřídá až 20 brigádníků. Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšně proměněné penaltě Kyliana Mbappého. Mezi 8 nejlepších týmů turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno, je zataženo, přehánky nebo občasný déšť. Teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je provoz v ulici Radvanická zúžen na jeden jízdní pruh. Částečná uzavírka potrvá do konce července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Právě teď ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. 6 hodin k tomu necelých 40 minut. Kolem 14 stupňů se právě teď pohybuje teplota na Ostravsku. Jak jsme na tom v celém regionu, to za malý okamžik zjistíme společně s meteoroložkou Evou Richtarikovou. Ještě předtím se ale vydáme na Jablunkovsko, protože Jablunkovské centrum kultury a informací Jacky je přestěhováno do prozatímních prostor v budově radnice na Dukalské ulici. Důvodem je rekonstrukce budovy bývalé školy na Mariánském náměstí, ve které trvale sídlí. Více o rekonstrukci prozradila redaktorce Romaně Kubicové, ředitelka centra Gabriela Nedoba.
1: Máme dva dotační tituly, takže proběhne opravdu rozsáhlá rekonstrukce. Zůstane jenom obvodové zdivo, bude se dělat nová střecha, podlahy, vnitřní výtah. Komplet rekonstrukce a celkové náklady jsou necelých 60 milionů korun.
2: Promění se nějak vnitřní dispozice této budovy po rekonstrukci?
1: Ano, vnitřní dispozice se promění, vzniknou takové 4 organizační složky. V podkroví vznikne komunitní centrum, prostor pro setkávání spolku, organizací, souborů, kapel i prostor pro workshopy a různé aktivity zaměřené na řemeslo s dětma. V druhém patře vznikne víceúčelový sál, kde budeme promítat i kino a přestěhujeme naši knihovnu, kterou máme prozatím v pronájmu, takže budeme celá organizace pod jednou střechou. No a v přízemním poschodí vznikne moderní turistické informační centrum s takovou chill-out zónou.
2: Kdy by mohlo být hotovo?
1: Letos by se měla začínat stavba, momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Mělo by se začínat o prázdninách s rekonstrukcí, doba trvání rok a půl, možná dva, uvidíme. Jednak je to obrovský zásah do budovy, budova je historická, už má něco za sebou, tak uvidíme, snad to všechno dobře dopadne. Samozřejmě do nových prostor se těšíme, jsme plní dalších nových nápadů a výzev. Máme v rámci projektu sepsáno asi 9 memorand s různými organizacemi a spolky, takže máme určitou vizi, kam bude směřovat Centrum kultury a na to se moc těšíme.
2: Dodává ředitelka Jablunkovského centra kultury a informace Gabriela Nedoba. Z Jablunkova Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Pěkně v rytmu ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik zase česká muzika, skupina Činasky a báseň.
1: Počasí.
0: Neděle 5. července a počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richterkovou. Evo, dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku prosím vstáváme právě z pohledu počasí?
2: Dnes nás přichází frontální systém a tak máme hodně oblačnosti a už teď v ranních hodinách pršelo víceméně na celém území kraje. Nyní se ten déšť přesouvá směrem k východu, takže už jenom v té východní polovině, ale jedná se o slabý déšť, no a teploty se pohybují nejčastěji mezi 15 až 12 stupni Celsia, na horách kolem 7 stupňů Celsia a fouká slabý vítr západních směrů rychlosti do 4 metrů za sekundu.
0: Jakou podobu pak neděle nabídne v průběhu dne?
2: Stále bude hodně oblačnosti a občas musíme počítat se srážkami. Bude tedy oblačno zataženo, na většině území se během dne vyskytne občasný déšť, odpoledne to budou spíše přehánky a výjimečně se může objevit i bouřka. K večeru pak budou srážky ustávat a bude také částečně ubývat oblačnost. Teploty během dneška očekáváme mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 a vítr pované zpočátku slabý, postupně mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A ještě jedna otázka, jak bude v noci a zítra ve sváteční pondělí?
2: V noci bude přechodně méně srážek a oblačnost se protrhá i na polojasnou oblohu, ale k ránu bude opět oblačnosti přibývat a už se opět mohou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Teploty v noci klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia, vítr povane slabý západních směrů do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude velice podobné počasí jako dnes, to znamená hodně oblačnosti, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Teploty očekáváme mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 17 stupni a vítr během dne opět se rozfouká na mírný západní, tentokrát i jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Počasí a meteoroložka Eva Richteriková, děkujeme za informace a přejeme krásnou sváteční neděli. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Chtěl bych napsat báseň,

0: Skupina Činasky a báseň zazněla ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Má datum neděle 5. července, neděle sváteční. A kam dnes vyrazit? Ve Vražném se koná volejbalový turnaj o pohár starosty obce. Začíná na hřiště tělovýchovné jednoty Sokol v 10 hodin. Do Rychvaldu zveme na Rychvaldskou pouť. Koná se dnes a zítra. Dnes v 17 hodin vyrazí poutní průvod od husitského kostela do areálu hasičské zbrojnice, kde se u příležitosti 611. výročí upálení Jana Husa uskuteční v podvečer symbolický akt zapálení hranice. Na letní slavnosti je pro změnu zveme do města Albrechtic. Program na fotbalovém hřišti začíná ve 14 hodin a nabídne doslova zábavu pro celou rodinu. V programu vystoupí mimo jiné Michal David. Obec Metelovice a Království Lašské pořádají na Metelovické hůrce pro změnu cyrilometodějskou pouť. Akce začíná ve 2 hodiny odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. 150 dobrovolníků bude zadarmo pomáhat seniorům na Bruntálsku. Cyrila a Metoděje dnes připomene charitní slavnost v Opavě. Bude oblačno, přehánky a teploty do 23 stupňů. Dobré nedělní ráno přeje Lucie Kociánová. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Na Bruntálsku dnes začíná 17. ročník Summer Jobu. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo třeba malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové propojit generace a přinést do regionu nové vztahy.
3: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou kromě těch mladých a té práce i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny.
1: Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dřív v názvu jména obou věrozvěstů. Kromě vystoupení kapel a dětských atrakcí si můžou zájemci prohlédnout i speciální technické pomůcky pro nevidomé. Sport. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu pět českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou, Lehečka zdolal Španěla Munara a Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Linda Nosková tak české úspěchy vyzdvihuje.
4: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. Já myslím, že si toho možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
1: Karolína Muchová a Barbora Krejčíková si dnes v osmifinále Wimbledonu zahrají proti sobě. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno i zataženo. Na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. K večeru se pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, je sváteční neděle 5. července. Vydat se dnes můžete třeba na Bílou. Pout Pleť ke cti věrozvěstů se koná i na Hlavaté v kapli svatých Cyrila a Metoděje. Kromě bohoslužby za doprovodu dechovky Horňané nabízí program vystoupení souboru Hlubina a cymbálovky Lopoň. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. I to přinese dnešek v regionu.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: 4,5 minuty po 7. hodině a nás už za chvíli čekají rady nejen do zahrady a také reportáž z Bílovce, anketa, počasí, zprávy a spousta super muziky. Zahrají třeba Bonnie M, skupina Jelen, Olympic, také Rangers se dostaví, anebo Reddy Kirken, Zítra mám. Lucko, tak jdeme na to?
1: No jdeme na to, je to našlapané.
5: No je to našlapané, musíme toho stihnout spoustu a přejeme všem poklidné víkendové ráno.
1: Dobré ráno.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Někdo má kočičky rád, někdo je rád nemá, protože občas chodí na vaši zahrádku dělat hromádky. Pokusíme se vám poradit, jak na to, aby si to příště rozmysleli. Některé kočky nesnášejí vůni kakaových slupek, česneku a molice psí, takže pokud jste zoufalí, vyplatí se takovou směs vyzkoušet, stejně jako patentované odpuzovače koček, i když výsledky mohou být různé. Trnité větve, to je nápad, který doporučují zahradníci. Takže trnité větve, třeba z růží, položené na záhonku, obvykle kočkám napoví, že tady se kakat nebude. A pokud kočičku při takové činnosti přistihnete, pak prý stačí ji postříkat proudem vody. Velmi spolehlivé je zakrytí zeminy, zahradní textilí anebo hrubými hoblinami. Po případě můžete sázet rostliny na záhonku tak hustě, že nezůstane ani kousíček obnažené hlíny, kterou by kočka později využila jako svůj záchodek. Problémy s kočkami v zeleninové zahradě vyřeší také mulčovací textilie. Já jsem letos vyzkoušel s manželkou pokládání nalámaných větviček na záhonek z rajčaty. Prostě obyčejné větvičky jsem tam naskládal a to se docela osvědčilo. Kočka tam nejde. A ještě jsme také ostříhali hroznové víno, tedy ty přerostlé liány, a ty jsme i z listy položili mezi rajčata ve skleníku. Kočička si ale takovou lehkou zelenou větvičku posunula o kousek dál a zase se jí u nás zalíbilo. Zdraví vás, kutil tělem i duší Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik opět česká muzika, skupina Jelen a všude zdejší.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu 17 minut a podíváme se na počasí v regionu. Třeba stanice Bohumín záblatí právě teď 14 stupňů Celsia a Chuchelná hlásí 15 stupňů. Frenštát pod Radhoštěm necelých 13 stupňů na teploměru, Hladké Životice necelých 14, Jablunkov Návsí 12,5 stupně Celsia, Karlova Studánka teplota kolem 12 stupňů, Karviná 14,5 a třeba Mošnov právě teď 14,5 stupně Celsia. Jaký je výhled pro dnešní sváteční den? Bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne pak výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes v neděli 5. července 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A za chvíli si poslechněte naši hraní anketu, která bude asi nejvíce zajímat majitele domácích mazlíčků. Podrobnosti tady u nás ještě do 7:30.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do půl osmé také Olympic a skupina Bonnie M. Jsou hraví, přítulní a je jim přisuzována role nejlepších přátel člověka. Řeč je o psech, jejichž jedinou starostí je, aby byl jejich páníček poblíž. Jaké psí plemeno je vaše nejoblíbenější? Ptali jsme se v ranní anketě.
1: Nemám doma psa, ale asi se mi nejvíc líbí zlatý retriever. Přemýšlela jsem, ale zatím ještě ne.
2: Silk and Wind Sprite, ano, mám.
3: Špic máme.
4: Teďka už ho nemám doma, ale jediné plemeno, které je trošičku schopné všeho, je německý ovčák. Měl jsem ho a měl jsem ji hodně. Už jsou starý na to.
5: Nemám psa, mám rád ty přátelské psy jako labradory, anebo retrievery.
6: Nemám doma a líbí se mi třeba zlatý retriever.
7: Jestli si někdy koupíme barák, tak ráda.
8: Už nemám. Měl jsem 17 let německého ovčáka, už ne.
9: Moje oblíbené plemeno psa je čistokrevný kříženec, mám jich několik, protože jsem vždycky zachranář.
10: Já nejsem psí člověk, takže já když už jakoby pejska, tak poňufat třeba čivavičku od sousedky, to jo. Ty menší plemena, já ta velká jako obecně
11: Ze psu mám ráda vlčáky, pak se mi ještě líbí takový ten selský valašnický ten pes, takový ten mohutný, ale domů bych ho nechtěla, protože bydlí v bytě a takové plemena to chce prostě pohyb.
12: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT 2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Také o tom krátké zprávy a dnes s nimi po celé ráno Lucie Kociánová. Lucko, dobré jitro.
2: Dobré ráno. Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vládní koalice chce do začátku letní pauzy ve sněmovně prosadit ještě několik svých priorit. V příštích 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Svolá kvůli tomu i mimořádné schůze. Poslanci se do lavic vrátí v úterý, kdy budou projednávat právě EET. Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno. Kopřivnický polyfunkční dům kavárna prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Budova má novou fasádu, zateplení i hydroizolaci a nový výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do horního patra. Plánovaná oprava schodiště na Ochoz se musela odložit. V Bílovci vzniká unikátní stále muzeum hlavolamů. Bude od jara příštího roku v tamním zámku. Potvrdil to Dušan Lederer, který expozici poskytne velkou část své sbírky. Už teď ji vystavuje v blízkém muzeu a umístí tam spoustu jedinečných hlavolamů z celého světa. Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzance pozval moravský kníže Rostislav. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno až zataženo, přehánky nebo občasný déšť. Teploty dnes vystoupají na 19 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Kopřivnici je uzavřena část ulice Erbenova. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce července, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

byla jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese,

0: Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava, aktuální čas 7.38 a za malý okamžik se opět spojíme s ostravskými meteorology, abychom zjistili, jaké počasí nabídne dnešní sváteční neděle. Právě teď se tady u nás na Ostravsku teplota pohybuje kolem 15 stupňů Celsia, no a jak jsem zmínil, za chvíli se zaměříme na situaci v celém regionu. Ještě předtím ale naskok do Bílovce, protože Bílovec na Novojičínsku bude centrem českých, ale i světových hlavolamů. V tamním muzeu už jsou připravené prostory pro unikátní stálou expozici věnovanou kuriozitám a hlavolamům, které jinde zkrátka neuvidíte. Jako menší ochutnávku je možné už teď navštívit výstavu a třeba si vyzkoušet, jestli všechny nástrahy a hádanky zvládnete.
1: Tady mám hlavolam, jsou to čtverce a vznikají různě čtverce o různě velikém obsahu.
2: A tady si to můžou zájemci vyzkoušet.
1: Návštěvníci můžou vyzkoušet.
2: A je vidět, že si to zkouší.
1: Vidíme, že si to zkouší.
3: Dušan Hlederer má doma tisíce hlavolamů a ke každému něco ví. Umí i tak trochu kouzlit, když dostane bez pomoci rukou kuličku z malé nádoby.
1: Je to na základě fyziky.
2: A vyskočil.
1: Vyskočil sám.
3: Právě jeho poklady jsou teď v Bílovci vystavené i ručně vyrobené z Česka anebo až z daleké Asie.
1: Tady zase to jsou ty mizející hlavolamy, kde něco vyndáte a složíte ten sám obrazec. Tady je ukázka ježku v kleci skleněného a nejmenšího ježka, kterého mám ve sbírce.
2: No ten je hodně malý.
1: Je plně funkční.
3: Jsou tady i bizarní varianty Rubikovy kostky, záhadné skříňky, anebo opravdu velké kusy, třeba podivný diamant.
1: Zajímavé je, že se skládá z 82 dílků a kdybyste ty dílky rozdělil a narovnal do roviny, tak to bude asi 121 metrů.
3: Dušan Lederer je rád, že se z výstavy stane později stálá expozice.
1: A snažíme se jich vystavit co nejvíc. Jsme schopni tady umístit až 6000 hlavolamů.
3: I když jich nakonec bude trochu míň, hlavolamy budou mít trvalé sídlo, až skončí jiná výstava, potvrdil Petr Haverland, ředitel kulturního centra Bílovec.
4: Máme vlastně prostory připravené, nové podlahy, dveře, kamerový systém. Doděláme přes zimu takzvanou dětskou hernu v prostorách zámku, které ještě nebyly opraveny. A na jaře 2027 slavnostně otevřeme muzeum hlavolamů.
3: Už teď si ale každý může vyzkoušet představivost a trpělivost. Výstava hlavolamů potrvá do 20. září. Z Bílovce Martin Knedl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Neděle, sváteční neděle 5. července v proměnách počasí, to je téma pro meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáše, dobré ráno přeji.
2: Hezké ráno.
1: 7 hodin k tomu 45 minut, tak do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku stáváme?
2: Tak po předchozím nebo brzkoranním dešti se teďka počasí stabilizuje, na některých místech i vykouklo slunce, takže v té řeči meteorologické máme spíše oblačnou oblohu. Teploty začínají zvolna stoupat, jsou mezi 14 a 17 stupni, vítr zatím je slabý, západní, ale na některých místech již zesiluje, třeba v Poodří je mírný, jihozápadní 6 metrů za sekundu.
1: A bude se podoba počasí, Tomáši, v průběhu neděle nějak zásadněji měnit v regionu?
2: Bude se proměňovat. Očekáváme spíše proměnlivý charakter počasí, ale obecně chladnější a vlhčí, takže více oblačnosti a také se postupně začnou vytvářet i přehánky. Ty pak budou i od severozápadu přicházet, takže v těch zejména poledních, odpoledních a večerních hodinách počítejme, že opět se nějaké přehánky vyskytnou, některé mohou být i přechodně silnější, ale pravděpodobně dnes bez bouřek. Teploty dnes vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách bude kolem 14 a vítr mírný, západní později až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A s jakým počasím bychom pak měli počítat v noci a ve sváteční pondělí?
2: Bude to velmi podobné, očekáváme, že z večera ještě doznívání přehánek, postupně může oblačnosti ubývat krátkodobě i na vyjasnění, ale k ránu opět od západu přibude oblačnost a v těch ranních hodinách opět se může vyskytnout přehánka nebo déšť, podobně jako to bylo dnes v těch brzkých ranních hodinách. Teploty v noci budou klesat na 14 až 10 stupňů. Zítra proměnlivá oblačnost, ale spíše velká a občas déšť nebo přehánky, ty se budou vyskytovat na většině území a budou v takových vlnách, takže část dne může být i bez srážek. Teploty zítra podobně jako dnes 19 až 23, na horách kolem 15 a vítr v noci slabý, během dne pak opět mírný, západní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A doplníme ještě údaje, vlhkost vzduchu, barometrický tlak a také rozptylové podmínky.
2: Vlhkost vzduchu je teď po ránu 90% a tlak je 1017 hektopaskalů.
1: Říká meteorolog Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za informace a přejeme klidnou službu. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková a její skvělá růže ve víkendovém Dobrém ráno Ostravského rozhlasu. Do 8 hodiny tady u nás také Karel Zich a není všechno paráda. Je neděle 5. července, neděle sváteční a kam dnes vyrazit? Na Hrčavu zveme na pouť Cyrila a Metoděje. Těšit se můžete na den plný duchovní pohody, krásné hudby, přátelských setkání a také na bohatý doprovodný program pro děti a dospělé. Pouť začíná slavnostní mší v polštině a češtině. Cyrilometodějská pouť a bohoslužby se konají také na Radhošti. Pořádá je Matice Radhoštská a obec Trojanovice. Ode dneška jsou mše svaté v Cyrilometodějské kapli na vrcholku kopce slaveny každou následující sobotu až do konce září, vždy od 11 hodin. Frýdecký zámek pořádá kostýmované prohlídky zámeckého okruhu. Konají se každý prázdninový víkend a trasou vás provedou urozené hraběnky a mladí šlechtici. No a do Frýdlantu nad Ostravicí zveme na Street Food Festival Na chuť. Koná se na náměstí od 10 hodin. A těšte se na pestrou nabídku chutí z různých koutů světa, také na soutěži o ceny a fanzónu se skákacím hradem pro děti.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Lidé mají větší zájem o koupání v přírodě, měli by si ale dát pozor na kvalitu vody. Na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční Cyrilometodějská pouť a bohoslužby. Českým tenistům se ve Wimbledonu daří, do osmifinále prošly také Bousková, Nosková a Lehečka. Dnes bude oblačno, přehánky, teploty do 23. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Zájem o koupání v přírodě podle hygieniků roste. Lidé by si ale měli dát pozor na kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, mimo jiné kožní vyrážky, pokračuje praktická lékařka z Prahy Lenka Vavrušková.
3: A potom další nebezpečí plyne z požití té vody, protože při koupání obzvláště malé děti spolikají určité množství vody, která potom působí gastrointestinální obtíže a v extrémním případě může dojít i k poškození jater.
2: Kvalitu vody v přírodních koupalištích budou až do začátku září pravidelně kontrolovat hygienici. Seznam sledovaných lokalit spolu s výsledky laboratorních testů najdou lidé na internetových stránkách krajských hygienických stanic nebo na webu Ministerstva zdravotnictví koupací vody. Na Radhošť nesmíří tisíce poutníků na tradiční Cyrilometodějskou pouť a bohoslužby. Obec pod pustevnami proto připravili záchytná parkoviště a kivadlovou dopravu. Na pustevny navíc pojedou i posilové autobusy ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm, popisuje mluvčí krajského koordinátora veřejné dopravy Jan Malý.
4: Během konání Cyrilometodějské pouti budou autobusy linky 762 jezdit kivadlově v intervalu 20 až 30 minut. Spoje budou vypravovány od 8.05 do 16.20 v úseku mezi zastávkami Prostřední Bečva Požární dům až Pustevny Konečná.
2: Po celý víkend budou jezdit i běžné linkové spoje. Na Ostravské ulici v Českém Těšíně začala policie měřit rychlost. Město se tak snaží zvýšit bezpečnost cesty po tragické nehodě, která se stala vloni na konci září na přechodě nedaleko divadla. Radnice už dříve zlepšila osvětlení přechodu a přibyl také informační radar s ukazatelem rychlosti. Nové úsekové měření rychlosti má sklidnit dopravu. Sport. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu pět českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Lehečka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
5: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce. Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, je zataženo. Na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. K večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Bruntále dávejte pozor, v ulici Dukelská na silnici je rozlitý olej, místem je nutné projíždět opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy, poví o tom víc kolega Martin Písařík. A mezi 8. a 9. tady u nás také reportáž Jablunkova z festivalu Beats for Love, taky počasí, zprávy a doprava aktuálně.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: A s písničkami, které nestárnou, teď se o ně postarají třeba Petr Spálený, Black Milk, Mekyš Birka, Smoky nebo Iveta Bartošová, Láska má je zákon. Necelých 5 minut po 8 jsou s vámi Lukáš a Lucka, přejeme krásné sváteční ráno.
2: Dobré ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Beky Žbirka ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava zněla slovenština a za chvíli Black Milk a sedmkrát.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 17 minut podíváme se do meteomapy Moravskoslezského kraje na aktuální teploty. Bohumín záblatí právě teď 15,5 stupně Celsia, Frenštát pod Radhoštěm 13,5, Frýdek Místek, meteostanice Svijadnov necelých 16 stupňů na teploměru. Hladké Životice hlásí 15,5 stupně, Horní Lomná 13, Jablunkovná Vsí 13,5 stupně Celsia a třeba taková Karlová Studánka 12 stupňů Celsia. Ještě naskok do Karviné 15 stupňů, Lysá hora necelých 8 a Mořkov 14,5 stupně Celsia právě teď. Jaký je výhled pro dnešní den? Bude zataženo až oblačno, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne výjimečně i bouřka, k večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Křesťanskou víru lze šířit různými způsoby. Jen málo kdo si ale dovede představit praktikujícího kněze, který je zároveň DJem ve stylu house a techno. Na ostravském festivalu elektronické hudby Beats for Love jeden takový skutečně zahrál. Reportáž tady u nás ještě do 20:30.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Otec Vilém neboli Padre Guillerm z Portugalska pravidelně slouží mše a taky hraje house a techno na elektronických festivalech. Přesně tak toto udělal i v Ostravě. V pátek vedl bohoslužbu v tamním kostele a v sobotu roztančil publikum festivalu Beats for Love.
1: Přichází oblečený v košili s kolárkem, na hlavu se dává sluchátka, spíná ruce a začíná hrát. God bless you and let's
2: Člověk jako já chce tančit, ale taky přemýšlet o životě a hledat vztah k Bohu. Být DJem a knězem je pro mě součástí cesty životem.
1: Na otce Viléma z Lisabonu dorazili i lidé v převlecích, za jeptišky, za mnichy a potkávám i Ježíše a jeho družinu. Ve skutečnosti je to parta pravidelných návštěvníků Beats for Love z Ostravy.
3: Oni jsme byli třeba Piráti, no ale letos se naskytl právě DJ Padrek a tak jsme zvolili tento outfit. A tak chceme zapadnout a být jeho ovečky.
1: Padre Guillerm tvrdí, že je bývalý rocker, teď prohlubuje své DJské schopnosti. Z české produkce zná jen jedinou píseň.
4: Jožin z Badžin.
1: Na hlavním pódiu se kromě lisabonského kněze vystřídali ty největší hvězdy elektronické hudby, včetně v Evropě velmi vzácného DJe a producenta Kelvina Harrise.
5: Jezdí k nám stále více lidí ze zahraničí, z jiných měst. Festival má pořád skvělou atmosféru, která se stupňuje a zlepšuje, takže za mě velká spokojenost.
1: Hned po doznění posledních beatů začínají v industriálním areálu Dolních Vítkovic přípravy na další obří festival Colors of Ostrava za 10 dní. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Také o tom krátké zprávy a s nimi právě teď Lucie Kociánová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na letišti v Pražských Bělých ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Velké obchody v Česku nemusí dnes ani zítra povinně zavřít. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody podle zákona zavřít nemusí, někteří provozovatelé pravděpodobně dají svým zaměstnancům volno. V příštím roce vybuduje radnice centrálního ostravského obvodu mezigenerační hřiště u panelového sídliště. Rozhodli o tom sami obyvatelé v hlasování, kde vybírali ze 4 přihlášených projektů. Komunita lidí ze sousedství se zapojí taky do budování herní zóny. Město na to dá necelé 2 miliony korun. Na Bruntálsku dnes začíná 17. ročník Summer Jobu. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo třeba malováním. Cílem akce je propojit generace a přinést do regionu nové vztahy. Vandalové v Rožnově pod Radhoštěm opakovaně ničí veřejné osvětlení. Vypáčili už dvířka rozvadičů a odcizili pojistky, takže zhaslo více než 15 lamp. Případy vyšetřují státní i městští policisté, kteří v postižených lokalitách posílili hlídky. Radnice zároveň žádá o pomoc i veřejnost. No a jaké nás dnes čeká počasí? Neděle bude oblačná až zatažená, přehánky nebo občasný déšť. Teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Kopřivnici dávejte pozor, je tam uzavřena ulice Sokolovská, uzavírka potrvá do konce července a objížďka je pro všechna vozidla.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A také po 8:30 písničky, které nestárnou třeba v podání Ilony Čákové, Když zbývá pár slov, anebo právě teď Petr Novák a Hvězdičko Blízková.

0: redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové, ředitelka centra Gabriela Nedoba.
1: Máme dva dotační tituly, takže proběhne opravdu rozsáhlá rekonstrukce. Zůstane jenom obvodové zdivo, bude se dělat nová střecha, podlahy, vnitřní výtah, komplet rekonstrukce, celkové náklady jsou necelých 60 milionů korun.
2: Promění se nějak vnitřní dispozice této budovy po rekonstrukci?
1: Ano, vnitřní dispozice se promění, vzniknou takové 4 organizační složky. V podkroví vznikne komunitní centrum, prostor pro setkávání spolku, organizací, souborů, kapel i prostor pro workshopy a různé aktivity zaměřené na řemeslo s dětma. V druhém patře vznikne víceúčelový sál, kde budeme promítat i kino a přestěhujeme naši knihovnu, kterou máme prozatím v pronájmu, takže budeme celá organizace pod jednou střechou. No a v prvním, v přízemním poschodí vznikne moderní turistické informační centrum s takovou chill-out zónou.
2: Kdy by mohlo být hotovo?
1: Letos by se měla začínat stavba, momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Mělo by se začínat o prázdninách s rekonstrukcí, doba trvání rok a půl, možná dva, uvidíme. Jednak je to obrovský zásah do budovy, budova je historická, už má něco za sebou, tak uvidíme, snad to všechno dobře dopadne. Samozřejmě do nových prostor se těšíme, jsme plní dalších nových nápadů a výzev. Máme v rámci projektu sepsáno asi 9 memorand s různými organizacemi a spolky, takže máme určitou vizi, kam bude směřovat Centrum kultury a na to se moc těšíme.
2: Dodává ředitelka Jablunkovského centra kultury a informace Gabriela Nedoba. Z Jablunkova Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Německá rocková skupina Alphaville ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik zase česká muzika Marta Kubišová a Hey Jude.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 45 minut a tady jsou data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Osoblaha právě teď necelých 18 stupňů Celsia. Na Ostravsku se teplota pohybuje mezi 16 a 17 stupni. Vítkov hlásí necelých 15 stupňů, Třinec 11 stupňů, Světlá Hora 14, Rýmařov necelých 14 stupňů, Ropice necelých 16 a Praděd 7,5 stupně Celsia právě teď. Jaký je výhled? Bude zataženo až oblačno. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, odpoledne výjimečně i bouřka. K večeru budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes v neděli 5. července 19 až 23 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Letní slavnosti dnes pořádá město Albrechtice a přidáme pozvánky i na další zajímavé akce. Tady u nás ještě do 9. hodiny.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek na Ústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ární Marta Kubišová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a do 9. hodiny také Mandraže s písničkou Motýly. Počkejte si. Je neděle 5. července a kam dnes vyrazit? Ve Vražném se koná volejbalový turnaj o pohár starosty obce. Začíná na hřiště tělovýchovy na jednoty Sokol v 10 hodin dopoledne. Do Rychvaldu zveme pro změnu na Rychvaldskou pouť. Koná se dnes a zítra. Dnes v 17 hodin vyrazí poutní průvod od husického kostela do areálu hasičské zbrojnice, kde se u příležitosti 611. výročí od upálení Jana Husa uskuteční v podvečer symbolický akt zapálení hranice. Na letní slavnosti zveme do města Albrechtic. Program na fotbalovém hřišti začíná ve 2 hodiny odpoledne a nabídne doslova zábavu pro celou rodinu. Děti potěší tlapková patrola, vystoupí žáci základní umělecké školy, také kapela UDG a Michal David. Obec Metylovice a Království Lašské pro změnu pořádají na Metylovické hůrce cyrilometodějskou pouť. Bohoslužba uctí slovanské věrozvěsty. Následně zapěje lašský král se svou družinou lidové písně. Akce začíná ve 14 hodin.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslance čekají do letní pauzy ještě 2 jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. Do Besky dnes míří poutníci na tradiční cyrilometodějskou pout na Radhošti. Polyfunkční dům kavárna v Kopřivnici má po rekonstrukci bezbariérový výtah. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty do 23. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
2: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
3: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
2: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
4: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
3: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: V kapli na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť. Její součástí jsou 3 bohoslužby. Poslední začne ve 14 hodin před kaplí. Podle nezávislého starosty pro střední Bečvy na Vsetínsku Radima Gálika by měli návštěvníci využít záchytná parkoviště v obci.
5: Letos dochází ke změně umístění záchytného parkoviště, které bude rovnou u silnice 1/35, takže není potřeba zajíždět do Kněhinského údolí, které vede potom dál na Pustevny. A kyvadlová doprava bude co 4 hodiny až na Pustevny.
0: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště byste si měli dát pozor na kvalitu vody. Podle hygieniků totiž hrozí zdravotní problémy. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště byste se měli osprchovat a v případě potíží vyhledat lékaře. Kopřivnický polyfunkční dům kavárna prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Budova má novou fasádu, zateplení i hydroizolaci a nový výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do horního patra. Plánovaná oprava schodiště na ochoz se musela odložit, uvedla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
6: Technický stav schodiště na ochoz se v období mezi přípravou projektu a jeho realizací výrazně zhoršil. Proto nelze provést pouze plánovanou lokální sanaci, ale bude potřeba nahradit betonové schodišťové stupně novou železobetonovou konstrukcí.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo. Na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. K večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provozy bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Procházku zámeckým parkem v Kravařích si teď můžete zpestřit prohlídkou venkovní výstavy, která se věnuje osobnosti pěvce Iva Žítka. Je tam i jeho fotografie v roli Jeníka v prodané nevěstě, kterou proslul. Jedno z míst, kam se spolu vydáme mezi 9 a 10 v dopoledním dnes sváteční vysílání. V čítárně pak uvítáme opavskou knihovnici Marii Schneiderovou a v závěru hodiny můžu slíbit další díl seriálu Příběhy z muzejního depozitáře.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
7: A taky s písničkami, které nestárnou, teď třeba v podání Marie Rotrové, Lucky Bílé a Honzy Bendika, Michala Tučného a nebo Jirky Korna, Té, co snídá. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den s úsměvem.

0: Přejeme dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, 9 hodin k tomu 12 a půl minuty. Už za malý okamžik začne naše pravidelná čítárna, kde se vám jako obvykle budeme snažit představit knihy, které stojí za váš čas. Ale to až za malý okamžik. Teď se totiž vydáme do Zámeckého parku v Kravařích, protože si na panelové výstavě tam můžete připomenout osobnost operního pěvce Iva Žítka. Uplynulo rovných 100 let od chvíle, kdy se v této obci na Opavsku narodil. Jeho životní rolí byl jeník ve Smetanově Prodané nevěstě a ze světového repertoáru obsáhl od Mozarta přes Verdiho a Pucciniho až po Wagnera. Výstavu si s vedoucí odboru kultury městského úřadu v Kravařích Sylvie Hříbkové prohlédla naše reportérka Iva Havlíčková.
1: Připomínka života Iva Žítka tady v Zámeckém parku na panelech. Ivo Žítek, solista opery a ředitel Národního divadla v Praze. A to je tedy rodák kravařský.
2: Ano, to je rodák kravařský. Po ním je teď pojmenovaná vlastně základní umělecká škola Ivo Žítka. Jeho rodný dům je právě teď nynější domov pro seniory, takže tam je i pamětní deska k tomu.
1: No a ta vlastně budova, nebo dům, ve kterém se Ivo Žítek narodil, ten se nachází hned před vstupem do Zámeckého parku. Dnes je tam tady, jak říká Sylvie Hříbková, domov pro seniory.
2: No, prožil tady dětství, no ale tady hlavně se popisuje vlastně o tom jeho profesním životě, jaké role nebo co všechno odspíval, protože byl jako opravdu byl žádaný. Proslavilo ho tehdy role jeníka v Prodané nevěstě. A vlastně je to o tom jeho životě, jak jsem říkala, jak osobním, tak hlavně tom profesním. A je to takové připomenutí jeho osobnosti. Jo, on získal spoustu ocenění, tady se můžeme podívat, opravdu jezdil i různě do zahraničí a máme za to, že vlastně teď tím, že by oslavil z té výročí, tak jsme chtěli takovou v upomínku prostě připravit venkovní výstavu, která je dostupná úplně všem, nejenom obyvatelům, ale tak jako návštěvníkům, turistům. A je to fajn se pochlubit, že prostě se tady narodil tak významný umělec.
1: Spousta fotografií, ano, Iva Žítka tady v jeho rolích. Tady je vyjmenováno, na kterých světových jevištích vystupoval a je to opravdu po celém světě od Amsterdamu přes New York,
2: přesně
1: přes
2: tak.
1: Moskvu.
2: A to jsou ty jeho ocenění, jo, jako zasloužil národní umělec, Grammy, získal cenu Thálie, jo, platinové desky a tak dál, takže určitě to stojí to se na to podívat, připomenout. No a vlastně připravujeme také, nebo chystáme i nějaký koncert k jeho vzpomínce, takže to plánujeme spíš na podzim, protože zase ta doba bude taková trošku klidnější. Teď se všichni těší na prázdniny, takže zatím máme tady tuto venkovní výstavu.
1: A dokdy budou tady ty panely?
2: Panely by měly zůstat celý rok.
1: Z Kravař Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá a Honza Bendik ve víkendovém dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jestli máte rádi životní příběhy zajímavých lidí a k tomu jste navíc sportovními fanoušky, tak vám snad přijde vhod dnešní díl rozhlasové čítárny. Zaměřili jsme se na životopisné knihy a upozorníme na tři z nich. S opavskou knihovnicí Marií Schneiderovou knihami s inspirativními příběhy listuje redaktorka Iva Havlíčková.
1: A já už vidím, že knihovnice opavské knihovny Petra Bezruče Marie Schneiderová má připraveny knihy pro dospělé. Je tam nějaká kniha na takové typické letní čtení, paní Schneiderová?
2: No, typické letní čtení bych neřekla, protože já se poslední dobou držím životopisu. Zajímá mě, kam až ti lidé, kteří teda o sobě dají vědět touhle formou, to znamená nejenom knižní, ale zrovna tenhle autor, jmenuje se Marek Maraholeček, točí i dokumentární filmy. Já jsem si uvědomila, že když jsem procházela si ty jeho knihy, to, že jich napsal samozřejmě víc, že je to neskutečný člověk. Jeden z nejúspěšnějších horolezců současnosti a také skalních lezců a pískařů. Tohle slovo mě docela zaujalo, protože jsem vůbec netušila, co to pískař je. Je to lezec po pískových skalách a věžích. Jinak je to samozřejmě cestovatel, filmový dokumentárista, to je to, co jsem říkala, že on točí i ty filmy, je fotograf, což v těch knížkách uvidíte, a samozřejmě spisovatel. Já tady mám před sebou knížku Dotknout se štěstí. A tady v téhle knize on popisuje vlastně tu nepálskou záležitost, všechno kolem toho orientu. Má to velice zajímavé texty. V podstatě se úplně do toho ponoříte, když na to dojde. Ale mě ještě na závěr zaujala jedna jeho věta a budu citovat. Tím jsem u konce své písemné Čalamády a další knihy. Pokud jste dočetli až sem, dobře vám tak, nezbývá než přihodit poděkování a zároveň popřát. Tedy přeji, ať vaše kroky jsou stále pod tíží, přinesou vám spoustu štěstí a zároveň radost a lehkost při každém nádechu. Tedy vždy aspoň na tu prchavou chvíli, za kterou stojí běžet i přes všechny překážky tohoto světa. A touhle větou mě natolik navnadil, že jsem začala zjišťovat, které jeho knihy mi utekly a taky, že mi utekly.
1: A ano, dobrodruha Marka Holečka.
2: Takže napsal těch knih více, a to je Dotknout se hvězd, Dotknout se nebe, Dotknout se duše. Jsou tam úžasné fotografie, je tam ten Nepal, to nemá chybu. Takže tady tohodle autora doporučuji. Je to horolezec, ale podle toho úsměvu, který vidíte na té obálce, si ten život opravdu užívá.
1: Ano, na každé knize jeho fotografie. Vypadá na ní šťastně, usmívá se, vypadá, že si život užívá.
2: Tak a teď, protože jsem šáhla do takového sportovního prostředí, tak mám tady životopis Djokoviče s pod názvem Život a kariéra od autora Marka Hodgkinson.
1: Kniha o tedy srbském slavném tenistovi.
2: Je zajímavý tím, že zaprvé vystřelil v tom sportovním prostředí jako hvězda. Je úžasný i svým projevem vůči divákům, jako člověk zná z televize. Ale tady toto je úžasné, protože on tam do toho zapojil i tu svoji rodinu o tom, jak se k tomu dostal. A můžu říct, že pokud má někdo rád tenis jako takový, tak určitě by se měl k tomu dostat, k téhle knize.
1: Knížka o sportovci, o tenistovi?
2: Já jenom uvedu jednu kapitolu, která mě velice pobavila, a to je s názvem Globální padouch. Ony ty sociální sítě něčem jsou dobré, něčem teda bohužel ublížují. A tady tahle epizoda mě pobavila, protože jsem si uvědomila, jak stačí jedna fotografie na Instagramu, kdy stojí na letišti, je obklopen bágly a vším, co potřebuje, je na letišti v Austrálii. A k tomu ještě napíše takový zvláštní text, mám výjimku, jdeme na to. Toho si všimli bohužel úřady australské a začali ho podezřívat, že snad tam chce zůstat, emigrovat, že teda možná něco pašuje. Takže ho prostě probírali ze všech stran. On měl ještě smůlu, že v tom Melbourne vlastně byl na soutěži v době, kdy tady u nás vládl COVID-19. A tam bylo taky nutné očkování, že? Takže oni se na něm, jak se říká, vyřádili se vším všudy. Ale on teda v podstatě to bere, že musí to tak nějak být a že musí být člověk, když jede do takové jako země a v takové situaci, jaká je, musí být na všechno připravený, protože jinak se tam nedostane.
0: Říká knihovnice Marie Schneiderová o knize Život a kariéra srbského tenisty Novaka Djokoviče a už za chvíli přidá další tip na knihu o jednom zajímavém sportovci, tentokrát českém.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Doněc zpívala v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava Marie Rotrová. Písničku nahrála v našem studiu S1 v únoru roku 1979. Aktuální čas 9.34. Do 10. hodiny se přihlásí další díl seriálu Příběhy z muzejního depozitáře. Tentokrát o úspěšném modelu kávovaru s trochu tajemným jménem, který Ostravské muzeum v Ostravě nabízí návštěvníkům v rámci aktuální výstavy věnované kávě a kavárně.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A zpátky do naší čítárny. Hrdinou další knihy je sportovní idol a dobrodruh Václav Nedomanský. První Čech, který zazářil v zámořské NHL. Právě jeho příběh zaujal opavskou knihovnici Marii Schneiderovou a o knize, ve které Václav Nedomanský vypráví svůj výjimečný příběh, si povídala s naší redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
2: S Marií Schneiderovou, knihovnicí opavské knihovny Petra Bezruče, sedíme nad dobrými knihami.
3: No a protože ten sport mě provází hodně, tak jsem tady vytáhla knížku, aby se na něj tak trošku nezapomnělo, protože je to knížka, která vyšla v roce už 23 a je to o našem hokejistovi, protože teď probíhaly ty mistrovství různé a tak dále, o Václavu Nedomanském. Podtitulem je Můj nejslavnější únik, jinak mu říkali Big Nedo. Ten nejslavnější únik je bráno to, že on v tom 74. emigroval vlastně do zahraničí. Bylo to v době, kdy jsme tady bojovali vlastně vždycky s tím Ruskem, co se týkalo hokeje. Všichni jako se snažili o to nejlepší, že, a on jim prostě zmizel. Já teda si ho dokonce pamatuju osobně, protože mi bratři teda hokej milovali, takže mě do toho vtáhli taky, takže prostě pro mě Nedomanský, ten když odešel, jsem to obrečela. Já jsem říkala, ten kluk, který měl zůstat, ale na druhou stranu, když jsem si pročítala tu knížku, mi došlo, že on vlastně jako šel za svým štěstím. A to by měl dělat každý. Neměl by se ohlížet na to, že mu někdo bude vyčítat a co země a tak dále. On šel opravdu za svým štěstím, protože když poznal, co se v té naší zemi děje pro, dejme tomu, ty sportovce, ti hokejisti zejména, tak tady nechtěl zůstat. A upřímně, když jsem to dočetla až do konce, jsem si řekla, dobře si udělal kluku.
4: Tak tolik další, ano, životopisná kniha z výběru Marie Schneiderové.
3: Doplnila, že ten Můj nejslavnější únik, on tady právě popisuje, že to nebyl žádný hokejový zápas, kde tam prostě hrál s tou hokejkou a snažil se překonat s tím pukem tu branku. Jeho byl důležitý a nejslavnější skrz železnou oponu za svobodou, za splnění vedoucího přání.
4: Tak, kniha o hokejistovi z pera Karla Knapa.
3: Karla Knapa. Jak jsem řekla, vydané to bylo v tom roce 2023.
4: Tolik nabídka knihovnice Marie Schneiderové.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: z muzejního depozitáře.
1: Byl to legendární prvorepublikový československý kávovar, který svedl přípravu překapávané kávy. Kávovar Hlamka můžete vidět ve vitríně v Ostravském muzeu a s historičkou Evou Ševčíkovou si ho prohlédla naše redaktorka Petra Štrimplová.
2: Kávovar Hlamka, takové zvláštní jméno, paní Ševčíková. Je to nějaké zkratkové slovo toto?
3: Je to rozhodně zkratkové slovo, to jste poznala na první pohled. Vidíme vlastně přístroj na kávu z 30. let 20. století, který ano, nese toto označení Hlamka. A pod tady tímto názvem se skrývá vlastně název Hlamplotův kávostroj. Už z toho názvu je patrné, že se dostáváme trošku hlouběji do minulosti, protože autorem tady tohoto převratného vynálezu byl brněnský obchodník s kávou a s čajem Hubert Hlamplota. A Hubert Hlamplota byl opravdu takový český Julius Meinl, který obchodoval teda s kávou a s čajem a dovážel i vzácné koření. Ale byl taky převratný v tom, že vynalezl tady tento Hlamplotův kávostroj, který ve své době byl opravdu velmi moderní a neuplatnil se jenom u nás, ale dokonce i v zámoří a v zahraničí, protože vlastně Hubert Hlamplota si všiml toho, že ta káva, když kdyby prochází tím procesem, tak trošku mění chuť.
2: Ano.
3: A on měl i své dílny, ve kterých vlastně přišel s tím, že když tam dojde ke galvanickému pokovení, tak vlastně odstraňuje takovou tu pachuť, kterou potom jak kdyby ti lidé, jak kdyby při pití kávy vnímali. Takže i v tomto byl vlastně tento kávostroj Hlamplotův velmi převratný.
2: Hlamplotova doba, to je doba o století zpátky. My se dostáváme vlastně prostřednictvím vaší aktuální výstavy věnované ostravské kavárně, protože právě kávovar Hlamka je jedním z exponátů, pěkně si tam hoví za sklem vitríny a popíšme ho teda, jak vypadá, z jakého materiálu.
3: Vidíte, že je to poměrně takový střídmý design, který odpovídá vlastně tomu funkcionalismu těch 20. 30. let 20. století s tím, že se skládá ze dvou částí, kdy ta vrchní je vlastně kdyby taková nádoba. Vlastně
2: hrnec.
3: Je to hrnec, přesně tak. Je to hrnec, ve kterém se skrývá filtr, který mohl být vlastně textilní, papírový nebo kovový, což je tady tento náš případ. A de facto je to v podstatě takový pradědeček našich překapávačů na kávu, kdy vlastně jste nemusela být připojena ani k elektřině a lila se vlastně do toho hrnce horká voda, samozřejmě tam byla umístěna támhletá káva a vlastně pomalu se ta káva překápávala do té spodní části, která vlastně vizuálně připomíná konvičku, byla dvouplášťová, aby vlastně držela i tu teplotu té kávy a byla designově velice hezká, takže potom v té konvičce jste si tu kávu odnesla ke stolečku a tam už jste ji v klidu a v pohodlí konzumovala.
2: No a je to záležitost spíš jako luxusního vybavení kavárny, anebo byl Hlamka v každé domácnosti?
3: No, Hlamka rozhodně patřil do každé domácnosti, on se specializoval jak na výrobu těchto přístrojů pro domácnost i pro kavárny, ale samozřejmě, protože to byl podnikatel a měl to prostě v oku a v duši, tak se samozřejmě snažil, aby ty jeho přístroje byly prostě všude.
2: No tak přijďte se podívat. Na výstavě můžete kávovar Hlamka prozkoumat a obdivovat. Eva Ševčíková z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiči v Česku často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, upozorňuje policie. Obyvatelé centra Ostravy rozhodli, že má radnice vybudovat hřiště u sídliště. Cyrila a Metoděje dnes připomene charitní slavnost v Opavě. Bude oblačno, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Dobré nedělní dopoledne přeje Lucie Kociánová. Policisté v souvislosti s letním obdobím upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek nebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody, která v souvislosti s tím vznikne. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. V příštím roce vybuduje radnice centrálního ostravského obvodu mezigenerační hřiště u panelového sídliště. Rozhodli o tom sami obyvatelé v hlasování, kde vybírali ze 4 přihlášených projektů. Komunita lidí ze sousedství se zapojí taky do budování herní zóny. Podle mluvčí Moravské Ostravy Michály Tiché má městská část na akci připravené necelé 2 miliony korun.
2: Od září začneme s odborníky z Ostravské univerzity projektovat podobu hřiště na Poděbradově ulici, aby se v příštím roce přání obyvatel Moravského Ostravy a přívozu stalo skutečností.
0: Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
3: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
0: Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dříve v názvu jména obou věrozvěstů. Zájemci si můžou prohlédnout i speciální technické pomůcky.
4: Vyberte požadovaný program. Pohanka, polévka.
5: A už to aj voní. Slyšíte to?
6: To je mluvící hrnec. I bez zraku se v něm dá uvařit téměř cokoliv. A nebo vychytávky, které umožňují jednoduché zvukové čtení na počítači.
7: Křehké vanilkové rohličky. Kdo by neznal tohle vanilkou vonící cukroví plné ořechů?
6: Zájemci si můžou zkusit i zvukové pekseso, zvukovou střelnici a nebo mluvící váhu. Kromě prohlídky charitního domu je připravená na odpoledne lidová zábava s dětskými atrakcemi a vystoupením mladých hasičů. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. K večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale v Ostravě dávejte pozor. V ulici Radvanická je zúžen provoz na jeden jízdní pruh. Částečná uzavírka tam potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok.
8: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
9: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba no, ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlahačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlahačkou, po případě pařížskou šlahačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnavé. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělo?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celý vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to půjde hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když jsem je válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A

0: A na to je drobenka, no samozřejmě.
1: No Mirek je úžasný kuchař.
0: Mirek je úžasný kuchař. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
2: Jak rychle to zdobnete?
0: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
1: Ty takhle na noc?
0: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
2: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
0: Taky, že jsem ji měl ráno.
2: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
0: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili,

0: letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Základní škola v centru Ostravy přes léto opravuje hřiště. Na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť a bohoslužby. Dnes bude oblačno, místy déšť, teploty do 23. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Na letišti v pražských Bělých ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se ale dál pohřešují. Školní hřiště u základní školy Gajdošova v centru Ostravy bude modernější. Centrální obvod akci záměrně načasoval na letní prázdniny. Školní hřiště, které po vyučování využívá i veřejnost, dostane nové povrchy, vybavení i oplocení, dodává mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaela Tichá.
2: Na základní škole Gajdošova budujeme venkovní hřiště, které bude odpovídat současným požadavkům a normám pro širokou škálu žákovských sportovních aktivit. Vše je naplánováno tak, aby začalo dětem sloužit s novým školním rokem.
1: Nový Jičín zrekonstruoval sociální zázemí v amfiteátru na Skalkách. Přibyla bezbariérová kabina s přebalovacím pultem a nová rampa pro pohybově omezené návštěvníky. Radnice za rekonstrukci zaplatila přes 6 milionů korun, dodává mluvčí města Marie Machková.
3: Zásadní novinkou je bezbariérová kabinka, která je pro rodiče s dětmi a pro lidi s pohybovým omezením. Měnila se také okna, dveře, stavily se nové příčky, keramické podlahy jsou zproti s kůzovým povrchem. A zásadní posun je také v tom, že vybavení je v systému antivandal, kdy keramiku nahradili prvky z nerezu.
1: Na Radhošť dnes míří tisíce poutníků na tradiční cyrilometodějskou pouť a bohoslužby. Obce pod Pustevnami proto připravili záchytná parkoviště a kivadlovou dopravu. Na Pustevny navíc pojedou i posilové autobusy ze Vsetína a Rožnova pod Radhoštěm, popisuje mluvčí krajského koordinátora veřejné dopravy Jan Malý.
4: Během konání cyrilometodějské pouti budou autobusy linky 762 jezdit kivadlově v intervalu 20 až 30 minut. Spoje budou vypravovány od 8.05 do 16.20 v úseku mezi zastávkami Prostřední Bečva Požární dům až Pustevny Konečná.
1: Po celý víkend budou jezdit i běžné linkové spoje.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka. K večeru pak budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na D48 si dávejte pozor na opilého muže. Pohybuje se na silnici mezi 39. a 40. kilometrem ve směru na Rybí. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je Jaké psí plemeno je vaše nejoblíbenější? I na to se budeme ptát ve víkendovém vysílání ještě do pravého poledne. Předtím pořádná porce poctivé dechovky a s ní Artur Kubica.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A také s písničkami Jany Chládkové, Mekyho Žbirky a nebo Jitky Zelenkové. Bez lásky láska není. 4,5 minuty po 11. hodině. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Přeji vám dobrý den.

Strýčka Artura, to je speciální pořad Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky dobré muziky a veselých příběhů. A tady to se vám může stát. To povídá kamarádka kamarádce. Představ si, manžel přišel v noci z hospody a druhý den mi ráno říkal, že ten guláš z ledničky byl planý, že ho mám příště trošku více osolit, opepřit a že správná kuchařka tam přidá i čili papričky. Tak ti nevím, Mařenko, jestli mu mám prozradit, že v ledničce bylo jenom žrádlo pro psa. Kdo se nezasmál, tak ten má palec nahoru, protože jsme si už na začátku říkali, že se vám to může stát a že to nejspíš ani vůbec nebyl vtip. Příjemný poslech chalupky strýčka Artura vám všem přeje Artur Kubica a začneme nádhernou polkou Ládí Fefra a Václava Maňase mladšího nazvanou Nad Záhorím. A hraje to Tůfaranka ze Šakvic a na té nahrávce zpívají Dita Bylíková, Hanka Bílková, Miroslav Mordych a Vladimír Melichar.

A to přijde synáček za tatínkem a povídá. Tatínku, nevíš, kde je ta věc na škrábání brambor? A ten tatínek se tak zamyslí a povídá. No jestli není v kuchyni, tak šla nakoupit. Občas najdu takový zajímavý vtip. Původně jsem to chtěl předělat na chlapy, jakože se synáček ptá maminky, kde je ta věc na škrábání brambor, a maminka povídá, no tak jestli není v kuchyni, tak ta věc šla do hospody. Ale sami tušíte, že by to nebyl věrohodný příběh. Ale uvědomil jsem si, že musím mé manželce koupit nějaký dáreček, protože bych se bez té mojí hubatky neobešel a určitě bych časem bídně zahynul ve špíně. Nedávno jsem potkal jednoho rozvedeného známého. A říkal jsem si, ty brďo, on už má přes 60 a má na hlavě dredy. A to bych nečekal, že si na stará kolena takhle upraví vlasy. No a pak jsem přišel blíže a došlo mi, že ten účes toho mého kamaráda nejsou pečlivě upravené dredy, ale zcela zanedbané slepené vlasy, které nikdo měsíce a roky nemije ani nečeše. Tak takhle bych dopadnout nechtěl. A od svobodných a zanedbaných jedinců přejdeme plynule na povídání o tchýních. To přijde takový roztřesený pán k doktorovi a povídá, mám šílené sny, vidím v nich moji tchýni, jak vede na provázku krokodýla. Normálně ještě teď se třesu strachy, když si vzpomenu na ty žluté oči a na tu zelenkavou kůži s bradavicemi a na ta ohromná zubiska, co mě chtějí zaživa roztrhat. A ten doktor se sám vyděsí, začne se klepat a povídá, to je strašné, to je hrozné, už se také bojím. A ten pacient povídá, no jo, doktore, ale to ještě nic není. Ještě jsem vám nepopsal toho krokodýla. Haha, ještě, že my chlapi máme na Ostravsku kam zmizet. Tedy měli jsme, bohužel, už nemáme. Stačilo pracovat u nějaké šachty a člověk se na 8 hodin zašil do podzemí. A odtamtud ho nikdo nevytáhl, jenom až na Fajrond.

Určitě jste to poznali, byl to Josef Kobr, slavný ostravský zpěvák, herec a komik, co má na svém domě, kde bydlel v centru Ostravy, na takzvané Digištráse, konečně tabulku se svým jménem a je tam napsáno, tady bydlel Josef Kobr. A byl jsem vám na pár dní v Turecku, u moře, opalovat si nožky. Tak u nás chlapů je takové místo zbytečná dovolená, ale děláme to pro rodinu, tak aby si hlavně ty manželky dopřáli trošku klidu. A jak jsem šel na to letiště, na to letadlo, už na cestu zpátky domů, tak vám samozřejmě na letišti, jako všude, pozbírají všechnu vodu. Buď to máte v kufru, nebo vám to z toho batůšku vyhodí do popelnice a nesmíte si do toho letadla nic vzít vlastního. Tak jsem se tedy všeho zbavil, vzal jsem batůžek a prošel tou vstupní kontrolou a byl jsem v tom letišním prostoru, kde je spousta stánků a zboží za levnější peníz. Jenže ti Turci jakoby se domluvili. A když jsem si chtěl u takového obchůdku do letadla koupit vodu na pití, no vodu, spíš to pivečko, tak u všech stánků byla půl litrová čistá voda v plastu za 2,5 eura a plechovka pivečka za 10 euro. Obešel jsem všechny stánky na tom letišti a všude byla stejná cena. Když si to srovnáte třeba z láhví vodky nebo whisky za 15 euro, co vám tam nabízejí, tak zjistíte, že obchodníci v Turecku nejdou po kvalitě, ale po potřebě. Na co je mi láhev alkoholu za 15 euro, když mám žízeň jako trám a chci vychlazené pivečko. Nakonec jsme s manželkou objevili až poslední obchůdek před nástupem do letadla a tam bylo třetinkové pivečko jenom za 4 eura. Tak jsem si ho koupil. Tak máte to tu jako dobrou zkušenost, kam až to v těch horkých dnech na letištích dopracovali. Obchodníci nás chudáky, co máme žízeň jako trám, tak nás chtějí vyždímat z posledních peněz. A teď to bude příhoda pro pány. To takový starší pán přijde ke kartářce, co má čarodějnické sklony a povídá, nemohla byste ze mě sejmout mé prokletí. Jsem prokletý. Už mě to trápí takových 40 let a ta čarodějnice povídá, mohla bych se o to pokusit, pane, ale to byste mi musel říct přesné znění toho prokletí. A ten pán se tak zamyslí a povídá, začalo to těmito slovy a tímto prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Dívej se, srdíčko, tak to je Valčík Vlasty Dvořáka a Jardy Hajka, mimochodem včelaře jako já, a hraje to Veselka a zpívají Blanka Tůmová a Milan Černohorský.

A tady to je moc pěkný příběh. To přijde plavčík za hostem na koupališti a povídá: pane, do vody nemůžete čůrat, za to je pokuta 10 000 korun. A ten pán povídá: ale vždyť tady čůrají do vody snad všichni. A ten plavčík říká: to je pravda, ale nikdo to nedělá z 5metrového skokanského můstku. No, já jsem se schválně díval u moře, kam chodí hosté na pláži čůrat. Přímo u záchodku byl bar, já jsem to tam měl zadarmo, tak mi tam pořád čepovali to pivečko, to víte, že jsem se tam držel a neodcházel. Cházel jsem moc daleko, no a tak jsem si seděl na lehátku a koukal a musím vám říci, že moc rekreantů na ty záchodky nechodilo. Tak ono to moře je velké a snese kde co. Horší je to u bazénu nebo v těch termálních koupalištích, kde se ráno položíte do horké vody a vylezete až před obědem nebo před večeří. Nikdo odtamtud na záchodek nechodí, tak ta filtrace určitě funguje. Ale co vlastně filtruje, to tedy nevím, netuším a raději na to vůbec nemyslím, a když jsem si už před lety uvědomil, co tam všechno v té vodě může být, tak jsem do takových veřejných bazénů a lázní přestal chodit. V Odře je taky dobře. Tak a teď už víte všechno a kdo to nestihl poslouchat, tak musí na internet a na stránkách Českého rozhlasu Ostrava si to může pustit ze záznamu znovu a kolikrát chce. A objevil jsem dobrý vtip pro naše seniory. To babička spinká. Vnouček zaklepe na dveře, přijde do ložnice. Babička se probudí a povídá: ahoj vnoučku, co potřebuješ? A ten vnouček se tak zadívá na ty babičiny zuby ve skleničce na nočním stolku a povídá: babičko, já ti tak závidím, ty tvé zuby jsou tak krásně bílé. A babičko, to mě udivuje, ty na nich nemáš ani jediný kas. Tak tu žijeme, dáme si zlaťanku z Kobylnic a jejich neupřímnou šenkérku. Je to Polečka a zpívají to Václav Štěrba a Pavel Procházka.

Objevil jsem pro vás jeden vinařský vtip, to je vám takový zvláštní humor. To kárá manželka toho svého a povídá: Ludvo, necpi se pořád těma fazolema, protože budeš mít nafouknuté břicho a potom se to s tebou v té ložnici nebude dát vydržet. A ten Ludva na to povídá: Ty vůbec nevíš, proč tady riskuju své zdraví. Já jdu na vinohrad a jdu plašit prdíkama špačky. To mě dojalo. Já jsem teď viděl hejno špačku a musím říct, že si musím asi dát fazole. Tak to by mě zajímalo, kdo takovou kravinu vymyslel. A nebo tady to je docela veselý vtip. Je to spíše rozumný vtip. To se baví dvě kamarádky, jak to jde, a ta první povídá: Asi stárnu nebo co? Včera jsem si večer lehla na zem u televize na gumovou podložku, že budu cvičit, a představ si, probudila jsem se až teď ráno. A nebo tady to je pěkné. To jsem si vzpomněl v souvislosti s tou gumovou podložkou. To přijde paní do obchodu a povídá: Potřebuju malé činky a gumovou podložku. A ten prodavač jí říká: No, paní, tady jste ve vinotéce, my tu prodáváme vína. A ta paní se tak zarazí, pak jí dojde, že si spletla obchod, a povídá: Dobrá, tak mi dejte 3 litry růžového vínka a Bůh je mi svědkem, že jsem původně dnes chtěla začít cvičit. Dáme si rožmitálskou venkovanku a jejich valčík, Třemšíne, Třemšíne, to abyste zapomněli na ty moje vtipy a vžili se do vášnivého textu o lásce k roudě hlíny.

0: Vážení přátelé, chaloupka strýčka Artura právě končí. Pokud jste se dobře bavili, pak jsem rád. Pokud jste se nebavili, tak to tedy nevím, co s váma mám dělat. A mám pro vás krásnou větu, kterou můžete vyjádřit svému partnerovi, že už ho máte, jak se říká, plné brýle. To povídá paní svému manželovi. Karle, ty jsi krásný jako sluníčko. A ten chlap je nadšený tou lichotkou, hned se ptá to jako, protože jsem takový usměvavý, sympatický, Aničko, proč? A ta Anička povídá, to ani ne, ty jsi krásný jako sluníčko, protože se na tebe nedá dívat. Tak přeberte si to, jak umíte. Pěknou neděli vám všem přeje Šohajka se skladbou Muzikanti. A také váš průvodce světem dechovek plechovek Artur Kubica, co o něm babky z Proskovic ze Staré a Nové Bělé a okolí zpívají.
1: Mak.

0: Pozvání do naší rozhlasové poradny přijal tentokrát odborník na aromaterapii Lukáš Satinský z Frýdlantu nad Ostravicí. Společně probereme moderní možnosti této prastaré doplňkové terapeutické metody, která používá vonné byliny a hlavně esenciální oleje. K poslechu zve Romana Kubicová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Chystáme na 12. hodinu zprávy a hned po nich písničky na přání. Ještě předtím se ale budeme ptát vás. Jsou hraví, přítulní a je jim přisuzována role nejlepších přátel člověka. Řeč je o psech, jejichž jedinou starostí je, aby byl jejich páníček poblíž. Jaké psí plemeno je vaše nejoblíbenější? Ptali jsme se v anketě.
1: Nemám doma psa, ale asi se mi nejvíc líbí zlatý retriever. Přemýšlela jsem, ale zatím ještě ne.
2: Silken Wind Sprite, ano, mám.
3: Špic máme.
4: Teďka už ho nemám doma, ale jediné plemeno, které je trošičku schopné všeho, je německý ovčák. Měl jsem ho a měl jsem ji hodně. Už jsou starý na to.
5: Nemám psa, mám rád ty přátelské psy jako labradory, anebo retrievery.
6: Nemám doma a líbí se mi třeba zlatý retriever.
7: Jestli si někdy koupíme barák, tak ráda.
8: Už nemám, měl jsem 17 let německého ovčáka, už ne.
9: Moje oblíbené plemeno psa je čistokrevný kříženec, mám jich několik, protože jsem vždycky zachranář.
10: Já nejsem psí člověk, takže já když už jakoby pejska, tak poňufat třeba čivavičku od sousedky, to jo, ty menší plemena, já ta velká jako obecně
11: Ze psu mám ráda vlčáky, pak se mi ještě líbí takový ten selský valašnický ten pes, takový ten mohutný, ale domů bych ho nechtěla, protože bydlím v bytě a takové plemena to chce prostě pohyb.
12: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: 150 dobrovolníků bude zadarmo pomáhat seniorům na Bruntálsku. Slovenské referendum o rentě pro politiky a obnovení protikorupčních policejních útvarů je neplatné kvůli nízké účasti. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Bude zataženo s možností přeháněk a teploty dnes do 23 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Na Bruntálsku právě dnes začíná 17. ročník akce Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami anebo třeba malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové propojit generace a přinést do regionu nové vztahy.
3: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny.
2: Velké obchody můžou dnes i zítra zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na svátek Cyrila a Metoděje i na den upálení mistra Jana Husa nevztahuje. I přesto někteří provozovatelé dali svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem otevírací dobu ověřit. Slovensko má za sebou další celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro politiky a obnovení elitních policejních složek přišlo asi 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
4: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Česko si dnes připomíná příchod Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Výrazně ovlivnili rozvoj vzdělanosti i kultury. Pro Slovany vytvořili vlastní písmo hlaholici a položili základy nového jazyka. Vysvětluje jazykovědec František Čajka.
5: Slovanům zprostředkovali podstatnou část křesťanské vzdělanosti ve srozumitelném jazyce ve staroslověnštině. Tím významně přispěli k formování kulturní identity většiny slovanských, ale i některých neslovanských národů.
2: Odkaz Cyrila a Metoděje si dnes lidé připomínají slavnostními bohoslužbami.
1: Počasí.
2: V noci bude v našem kraji oblačno, teploty 14 až 10 stupňů, zítra zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Policie Palackého v Novém Jičíně se srazila dvě osobní auta. Policie už nehodu na místě vyšetřuje. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné sváteční poledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, máme 4,5 minuty po 12. hodině. Z ostravského studia vás už zdraví za všechny Iveta Dadamová a zároveň vás vítám u naší polední hudební pošty. Dnes si připomínáme příchod Cyrila a Metoděje. Tak samozřejmě moc ráda, kromě tohoto svátečního dne, přeji i vám, kteří ten sváteční den máte také třeba z důvodu slav narozenin, protože jste se narodili 5. července anebo slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Telefonní linku 59 611 22 66 můžu dát k dispozici a vybíráte si písničky na telefonická přání v naší polední hudební poště. Tak příjemný poslech a pokud se chystáte k obědu, tak určitě dobrou chuť.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám paní Aničku v polední hudební poště. Hezkou neděli přeji.
2: Hezkou neděli vám, paní Vecko, a moc děkuji za výběr písničky. V těchto dnech slaví své narozeniny pan Jaroslav Horňaček z Ostravy Kunčiček. Je to můj bývalý soused. Děkuju mu, jak mi pomáhal s manželem, a přeji mu zdraví, štěstí, pohodu, všechno dobré. A tomu přeje manželka s rodinou, švagrovalítka s rodinou, sousedky Kuchnová, Havlasová a všichni, kteří ho máme rádi. Děkuji, paní Vecko, hezkou neděli a naslyšenou.
1: Krásné odpoledne i vám, paní Aničko. Písničku Morava krásná zem už posílám i s Moravankou a také se loučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A v polední hudební poště si vybíráte další písničku na telefonické přání. Vítám paní Jarku, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, zdravím vás, Ivetko.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Hudební přání posíláme do Havířova manželům Anastazii a Františkovi Vicherkovým k výročí diamantové svatby. Do dalších let vám přejeme ještě mnoho krásných společných let, štěstí, zdraví, vše nejlepší. A Franto, k tvým dnešním narozeninám jen to zdravíčko. Přeji Zdenka, Jarka a Pavel. Paní Ivetko, moc pěkně vám děkuji, hezký den a zase někdy naslyšenou.
1: Krásné sváteční odpoledne přeji také vám a den svatební v podobě písničky už posílám. Naslyšenou, děkuji.
2: Naslyšenou, děkuji.

doby uběhlo a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení. Jak už to v životě chodí? Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc.

proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes, při našem výročí, mám radost, že i děti na nás myslí. A tak vím,

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Vybíráte si písničky na telefonická přání, to proto, že v našem vysílání posloucháte polední hudební poštu. Já už vítám paní Jarmilu, krásné odpoledne přeji.
2: Krásné odpoledne i vám, paní Ivetko. Děkuji. Tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narození nový pro paní Kornelii Liberdovou z Gutu u Třince a také pro pana Jana Delonga z Nebor u Třince. Milá Nelly a milý Jane, dnes je váš velký den, proto ho oslavte s úsměvem. Krásné narozeniny, ať štěstí ve vašich očích září, ať se vám vždy ve všem daří. Ať vám na tváři kvete stále mladost a v srdci máte samou radost. Tomu mnoho zdraví, lásky od nejbližších, Boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manželé Lipkovi Střince Dolní Lištné. Paní Liberdové, Nelce taky přejí sousedé, paní Helenka Dordová a manželé Bobkovi z Gutu u Třince. A zdravíme také Jane, tvoji manželku Helenku. Mějte se, paní Ivetko, moc hezky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Mějte se také krásně, hezké sváteční odpoledne přeji a směs českých, známých českých polek s veselkou.
2: Ano,
1: oběma oslavencům posílám. Rádo se stalo, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka k nám do polední hudební pošty a dovolal se pan Petr, kterého vítám. Hezké odpoledne přeji.
2: Hezké odpoledne, paní Betko. Zdravím všechny věrné posluchače Radia Ostrava, celou rozhlasovou rodinku. 7. července slaví narozeniny pan Jaroslav Horňáček Kunčíček. Miliardo, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti do dalšího života ti přeje Petr, Anička, svagrova Lidka, manželka a všichni, kteří tě mají rádi. A vám, paní Vetko, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nashledanou.
1: Tak písničku Havíříčku můj, kterou jste si přál, už posílám a hezké odpoledne přeji také vám.
2: Vám taky.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A ta naše nedělní polední hudební pošta pokračuje. Vítám paní Marii, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den, pěkné odpoledne vám, Ivetko, a všem posluchačům v tento sváteční čas. Tady posluchačka Marie z Podlesí. Včera odpoledne bylo u nás setkání obcí Hrachovce a Podlesí. Konalo se to na vrchovině, počasí nám přálo. A já bych chtěla poděkovat a písničku poslat všem dobrovolným hasičům z Podlesí, Hrachovce, kteří se účastnili toho prostě setkání a nachystali to a zajistili. A hlavně taky osadním výboru Hrachovce a z Podlesí. A v Podlesí výjimečně nejvíce přeji taky Jaroslavu Knajzlovi, který má na tom největší zásluhu. Jaroušku a všichni děkujeme, děkuji za hasiče a zase někdy nashledanou, poslechněte si krásnou písničku. Bylo to pěkné a počasí nám přálo. Takže děkuji, děkuji. Kdo se zúčastní, určitě je spokojen. Děkuji a krásnou neděli i zítřejší svátek přeje Maruška z Podlesí.
1: Tak, paní Maruško, písničku Má rodná dědina s Bystřičankou už posílám a vám přeji hezké sváteční odpoledne. Naslyšenou.
2: A děkuji, někdy naschledanou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: V polední hudební poště můžeme přidat další písničku, vybírá ji pan Aleš, ale je v autě, tak doufám, že se slyšíme. Pane Aleši. Tak je mi to líto. Dobré odpoledne jsem chtěla popřát. Přál jste si písničku od Valdemara Matušky a tak dál, nosíš po kapsách sny mládí. Tak snad míří přímo k oslavenci, o kterém jste říkal, že jede s vámi společně v autě, tak věřím, že to slyšíte. Oslavenci jen to nejlepší a oběma šťastnou cestu.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vítám také paní Martu, která se dovolala. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, paní Marta, zdraví celou republiku, všechny posluchače celé republiky a především dneska mají svátek Cyril a Metoděj, takže na horách prostě je velká slava, hodně lidiček. No a jinak ještě zdravím paní Aničku s celou Věrkou, Ferdinanda, tu Viktorku z Hradce nad Moravicí. No, zdravím všechny lidičky, které jsem poznala osobně, kteří jsou mi příjemní a mám je ráda. Takže Ivetko, taky jsem vás poznala osobně, takže taky vám přeji, ať vám jde moderování, ať máte štěstí v osobním pracovním životě. No a hlavně se zdravá, spokojená, šťastná. A to tež přeju všem lidem do celé republiky a všem dětem, aby si užívali nádherného, krásného počasí, i když dneska je trošku chladnější, nevadí, ale hlavně těch prázdnin, hry a cihrají, ať nesedí jenom u těch notebooků a počítačů. To je všechno, Ivetko.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Já také děkuji, přeji krásné sváteční odpoledne také vám, paní Marto, a písničku už posílám. Naslyšenou.
2: Děkuji pěkně, naschledanou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A věřím, že také pohodový s naší polední hudební poštou, ve které vítám paní Anešku. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Srdečně vás v redakci i posluchače Radia Ostrava zdravím a přeji všem příjemný den. 3. července oslavil narozeniny pan Zdeněk Mec. 4. července oslavila narozeniny paní Anežka Millerová. 8. července oslavila narozeniny paní Ludmila Soldanová. 16. července v narozeniny oslaví paní Eva Břeňová. 18. července oslaví narozeniny paní

0: Pana Mikušakova. 21. července oslaví narozeniny paní Eva Hradilková. 1. července oslavili jmeniny paní Jaroslava Polochova, paní Jaroslava Nováčková. 11. července jmeniny paní Olga Čaganová. 26. července oslaví jmeniny paní Anna Kozelská, paní Anna Topková. Tuhle krátkou básničku posílám vám přaničku, aby zdraví štěstí bylo, nic zlého nás netrapilo. Vše ostatní, ať nám spraví vždy dobrá nálada a všechny své starosti hoďme rychle za zada. Hodně štěstí, zdraví a dobrou nalodu za klub seniorů Chlebovice přeje Aneška Millerová. Děkuji vám.
1: Tak paní Aneško, Věru Špinarovou už posílám i s písničkou ano. Čím je louka louce blízká a vám přeji krásné sváteční odpoledne. Naslyšenou.
0: A děkuji. Nasledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítám ještě paní Marušku, hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den, tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla popřát dneska všem Cyrilům k svátku hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Elišce s Pejskem Arkoškem přeji hodně přálí, štěstí a božího požehnání. Hance z Mísku, Věrce z Mísku, hodně zdraví a božího požehnání a všem, kdo mne na komu zahrá.
1: Dobře, písničku Veselé dědina posílám a vám přeji hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Vám taky, naschledanou.

0: S Jožkou Černým uzavíráme dnešní polední hudební poštu za 2,5 minuty. Aktuální zprávy, co se dovíte, třeba i to, že do Beskyd dnes míří poutníci na tradiční cyrilometodějskou pouť. Podrobnosti ve 13 po 13. hodině. Určitě zámecké léto s Františkem Kinským. Tak krásné odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Do Beskyd dnes míří poutníci na tradiční cyrilometodějskou pouť na Radhošti. Tomio Okamura navštíví Čínu, doprovodí ho Renáta Vesecká a řada podnikatelů. Hygienici varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Zítra bude v regionu deštivo s teplotami do 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. V kapli na Radhošti v Beskydech je dnes tradiční cyrilometodějská pouť. Její součástí byly tři bohoslužby. Poslední začne ve 14 hodin před kaplí. Podle nezávislého starosty prostřední Bečvy Radima Gálika by měli návštěvníci využít záchytná parkoviště v obci.
2: Letos dochází ke změně umístění záchytného parkoviště, které bude rovnou u silnice 1/35, takže není potřeba zajíždět do Kněhinského údolí, které vede potom dál na Pustevny. A kyvadlová doprava bude co čtvrt hodiny až na Pustevny.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu, upozornil na to server aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy zhruba 1 000 000 000 korun. Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit i výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách hygienici. Jak lidé můžou i sami poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Bátok.
3: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
1: Kontaminovaná voda může způsobit vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou vůči tomu hlavně malé děti, seniori a taky pacienti s chronickým onemocněním. Vandalové v Rožnově opakovaně ničí veřejné osvětlení, vypáčili dvířka rozvaděčů a odcizili pojistky, takže zhaslo 15 lamp. Město považuje tyto útoky za nebezpečné, říká mluvčí města Adela Kousalová.
4: Některé z poškozených sloupů jsou zároveň vybaveny poplachovými sirénami, které jsou součástí systému varování obyvatel. Neoprávněnými zásahy tak mohlo dojít k ohrožení provozu veřejně prospěšného zařízení a pachatelům může hrozit postih za trestný čin ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.
1: Případy už vyšetřuje městská i státní policie, v postižených lokalitách posílí hlídky.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno, teploty kolem 12 stupňů, zítra přes den zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V obci Malá Morávka za odbočkou na Karlov havarovalo osobní auto do zábradlí mostu, bude se vyprošťovat, provoz je tam omezený a řidič utrpěl vážné zranění. Probíhají záchranné práce, dejte na to velký pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu můj prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezl, tak jsem samozřejmě dřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech, jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku, jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kdy si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem, s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mi přijde neuvěřitelný, že za těch, já nevím, 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To usvítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako

0: Děkuju.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2020

0: 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
1: Drží pušku. Je.
2: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
1: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
2: Zatím ne.
1: Tak to je náš zatím ne.
2: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
1: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
2: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
0: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
2: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
1: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
2: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
1: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
2: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
1: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
2: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
1: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
2: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
1: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
2: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
2: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
2: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá, co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
2: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
2: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
0: Je Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
2: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu, no a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily, no a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
2: Ano.
1: A ten nápis v latině?
2: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
2: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
2: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
2: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
2: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
0: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
2: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
2: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda chce do 2 týdnů ve sněmovně prosadit obnovení elektronické evidence tržeb. Nedostatek vody v půdě na Jižní Moravě a v Olomouckém kraji už je kritický. Vyplývá to z dat portálu Intersucho. Polifunkční dům kavárna v Kopřivnici má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. V pondělí bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm a s teplotami do 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké sváteční odpoledne přeje Lenka Blažejová. Koalice chce do začátku letní pauzy sněmovny prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolala kvůli tomu mimořádnou schůzi. Zákonů, které čekají na posun, je ale ve sněmovně víc, říká předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Poslanci se do lavic vrátí v úterý.
2: Určitě bychom byli velmi rádi, kdyby se doprojednal stavební zákon. To je určitě jedna z věcí, kterou do té prázdninové pauzy stihneme, musíme stihnout. Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce. Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
1: Nedostatek vody v půdě na Jižní Moravě a v Olomouckém kraji už je kritický. Z mapy, kterou připravili vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, vyplývá, že na Hané a v části Jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Blíží se takzvanému bodu vadnutí, kdy jsou rostliny na suchu. Bouřky a deště, které aktuálně prošly přes Česko, výrazně půdní sucho vylepšily v Čechách, ale značná část Moravy zůstává vyschlá. Nejhůř je na tom Znojemsko, Břeclavsko a Brněnsko. Kopřivnický polifunkční dům kavárna prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Budova teď má novou fasádu, zateplení i nový výtah, který zajišťuje bezbariérový přístup do horního patra. Plánovaná oprava schodiště na Ochos se musela odložit. Uvedla to mluvčí radnice Lucie Macháčková.
3: Technický stav schodiště na Ochos se v období mezi přípravou projektu a jeho realizací výrazně zhoršil. Proto nelze provést pouze plánovanou lokální sanaci, ale bude potřeba nahradit betonové schodišťové stupně novou železobetonovou konstrukcí.
1: Zatím neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě aktuálně informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují.
0: Počasí.
1: V noci bude na celé severní Moravě a ve Slezsku oblačno, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekáme zataženo, na většině území kraje se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a nejvyšší teploty budou od 19 do 23 stupňů. Na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, západní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuálně dejte velký pozor v Bruntálu, v tamní Dukelské ulici je vyteklý olej na vozovce asi v délce 300 metrů a hrozí tam nehoda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vám hezkou neděli a zároveň krásné sváteční odpoledne. Posloucháte Český rozhlas Ostrava po 14. hodině, což máme právě teď přesně 4 minuty. Tak můžu slíbit, že mezi 14. a 15. hodinou v našem vysílání navštívíme třeba památník Leoše Janáčka. A to už za malou chvíli. Už jste si určitě včera všimli, že pro vás máme novou rubriku Historky z historie. Dnes nabídneme další díl, který se tentokrát bude týkat jednoho ostravského nakladatelství. A 10 minut před 15. hodinou tradičně informace o počasí. Kapela No Name Petra Janu anebo kapela Jelen, nechybí ani pohodová muzika, bude jí více. Já k tomu všemu přeji příjemný poslech.

0: Hezké odpoledne vám všem. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už míříme na Frýdecko-Místecko a slíbila jsem návštěvu památníku Leoše Janáčka. Jako staršího pána s rozevlátými bílými vlasy, tak si skladatele Leoše Janáčka určitě vybavuje řada lidí. Ovšem v památníku v obci Hukvaldy opravují jeho portrét, na kterém je zachycený jako hodně mladý muž. Olejomalba by teď navíc byla zrestaurována a tak je nyní v Janáčkově prázdninovém domě na Hukvaldech prý opravdovou perlou. Se správcem památníku Davidem Jurečkou se u obrazu zastavila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: S Davidem Jurečkou, správcem památníku v Hukvaldech, jsme na prohlídce domu, kde strávil Leoš Janáček závěr svého života. Co návštěvníky čeká v domě Leoše Janáčka nebo v památníku Leoše Janáčka v Hukvaldech? To je restaurovaný portrét Leoše Janáčka. On je na něm jako mladý a tak možná ho moc lidí nezná, mladého Leoše Janáčka.
2: Tak myslím si to taky, no. Obzvlášť, když tady lidi přijdou a koukají na ten portrét, tak chviličku, než je trkne, kde by to mohl být, trvá to někdy. Ale pak jim to dojde, protože jsou v památníku, ale je pravdou, že Leoš Janáček je skoro pro všechny lidi, kteří se třeba o něj zas až tak moc nezajímají, spíš starý pán s bílou hlavou, jo? Tak lev s bílou břívou, jako když si nazvali ve filmu, ale mladý Leoš Janáček nebyl moc známý Leoš Janáček. Každopádně ten portrét je svatební, on to dostal jako svatební dar. Byly dva, i s jeho ženou Zdenkou, ten teda nemáme, ten je v soukromé sbírce. A jak už jste to zmínila, je teďka vlastně spravený, zrestaurovaný, takže docela prokoukl.
1: Ano, obraz prokoukl mladý Leoš Janáček, jak jsem si přečetla v popisu restaurátora, má jiskrný pohled v očích, tak se dívám, jestli je to pravda, tmavé fousy, tmavé vlasy ještě, ale těch obrázků nebo fotografií Leoše Janáčka tady v památníku je víc. My jsme teď vlastně v jeho pracovně a tady v jeho ložnici tam je asi ten nejznámější pohled toho šedivého pána.
2: Tak nejznámější nevím, ono totiž z jeho pozdějšího věku, nebo když už to byl jako řekněme starý pán, tak těch fotek s Janáčkem existuje hodně, jo, ono to dalo vlastně na celou knížku, protože třeba pan Zahrádka to vydával před x lety a to je vlastně Leoš Janáček ve fotografii a když si člověk do té knížky koukne, tak je vidět, kolik existuje portrétních fotek s Leošem Janáčkem a samozřejmě čím byl slavnější, tak tím víc ho fotili. Ale ta fotka tady v ložnici je zajímavá i proto, jednak tu fotku lidi znají, když na ní kouknou, ale když se zadívají víc, tak si potom můžou všimnout toho, že Janáček sedí přímo v té ložnici u toho stolu, na kterém ta fotka dneska stojí. Takže tím je to asi zajímavé i proto, že to je tady, že vidí Janáčka přímo v jeho ložnici u jeho stolu, na který se zrovna dívají.
1: Říká David Jurečka, správce památníku. Na rozdíl třeba mě napadá od Petra Bezruče, který se nerad fotografoval a portretoval a tak podobně, tak Janáček to měl rád. No ale kdybychom se ještě podívali tady na ty další fotografie v té pracovně.
2: Leoš Janáček byl z poměrně početné rodiny. Jeho rodiče měli 14 dětí. Ne, že by všichni přežili do dospělosti, ale to jsou zrovna dva z jeho sourozenců. To je jeho bratr Karel a jeho sestra Eleonora. A byly to, dá se říct, i kmotři jeho dětí, protože on měl vlastně děti dvě, měl dceru Olgu a syna Vladimíra. Takže tady ti dva sourozenci byli kmotři jeho dětí.
1: Takže fotka členů rodiny, tady Leoš Janáček tady v dřevěném rámu.
2: Leoš Janáčka, takhle ho taky všichni znají, jo, tady mu může být nějakých 73 asi už. Jo, zemřel ve 74, takže to je v podstatě fotka už
1: ze závěru jeho života. No a ještě tady nad tím jeho psacím stolem.
2: Psací stůl a na té fotografii, to si taky lidi často myslí, že to je Leoš Janáček, protože když kouknou na ten jeho svatební portrét a potom hnedka vidí tuhle další fotku, tak si myslí, že to je Leoš, ale je to František, to je jeho mladší bratr, nebo byl jeho mladší bratr a tomu původně patřil tenhle dům. Je tam vyfocený se svou ženou Mášou, Marií. Oni říkali teda Máša, protože to je v Polsku typické a to byli vlastníci tohoto domu. A když potom František zemřel, tak od té Máši Leoš Janáček koupil tenhle dům.
1: Koupil, zrestauroval, opravil, nadstavil, opravil.
2: A trávil tady volný čas.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava David Jurečka a do expozice v Janáčkově prázdninovém domě se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava určitě vrátíme i po písničce.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vracíme do památníku Leoše Janáčka. Dcera Olga, manželka Zdeňka a Kamila. Zřejmě nejvýznamnější ženy Janáčkova života. Poslední jmenovaná Kamila Šteslová byla jeho muzou a stala se mu osudovou i na úplném konci. Právě s ní při pobytu v Hukvaldech se v letní bouřce Janáček nachladil a krátce na to zemřel. Zajímavé fotografie Janáčka i jeho žen si se správcem památníku v Hukvaldech Davidem Jurečkou prohlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Jestli se ještě můžeme podívat, pane Jurečko, do té ložnice, tam je ten portrét, jak jste říkal, který hodně návštěvníky zajímá, protože opravdu Leoš Janáček tady u tohoto stolu seděl.
2: Je to hezká fotka, protože se to tak nějak jako víc stotožňuje s tím Janáčkem. Občas si tu z toho lidi vystřelí, že to je jak z filmu Járy Cimrmana, kde prostě tady je jeho doutník a podobně, ale když potom vidí Janáčka, že tu opravdu seděl u toho stolu, tak už třeba si z toho nedělají takovou legraci. Jo. Opravdu byl tady. Jo, ta dáma, co je vlastně vedle něho, tak to je Kamila. Ta na fotografii Kamila Šteslová, ta blížku oknu to byla jeho manželka Zdenka Janáčková. Takhle ty fotky asi neměl, ale tak my to tu máme pro lidi, aby se mohli aspoň podívat. To jsou v podstatě nejvýznamnější ženy v jeho životě, plus potom ještě jeho dcera Olga, která je tady vedle postele. No, ta bohužel zemřela mladá, takže Olga, Zdenka a Kamila, bych řekl, že to byly takové nejvýznamnější ženy, které ho provázely celý život, ne, protože Kamilu potkal až, řekněme, na stáří, ale přece jenom i s ní udržoval 11leté nadstandardní přátelství.
1: O to intenzivnější možná byl ten vztah k ní, i když, jak jste říkal, zřejmě platonický, i když se to neví jistě.
2: Tak nikdo nemůže říct, jak to bylo doopravdy, protože to ví asi jenom Leo Janáček a Kamila Šteslová, ale všechno nasvědčuje tomu, nebo vypadá to tak, že opravdu ten vztah byl vyloženě možná nadstandardní na tu dobu, ale pořád platonický. Jako založený hlavně na posílání dopisů. Leo Janáček jí poslal spousty dopisů, ale lidi mají rádi samozřejmě historky o tom, že to byli milenci, ale myslím si, že ne.
1: Teď tu byla veliká skupina návštěvníků turistů z Uherského Hradiška, tak právě docela zajímaly ty obrazy a povídání o nich a ještě se zmínili o nějakých obrazech, které jsou v patře, které prý stály stejně jako celý dům.
2: No ještě víc, protože dům Leo Janáček koupil za 6 000 a obrazy plus minus za 20 000. A jsou to obrazy, říká se tomu laškující amorci. Je to od Františka Brynera Dvořáka, což jako nebyl úplně známý malíř v té době, ani Leo Janáček ho neznal, ale nechal si na to tenkrát udělat odhad a koupil to. Jo, takže za obrazy dal spoustu peněz, no a ty obrazy visí pořád nahoře v pokojíku, který byl původně jako pokoj pro hosty, zamýšlen jako pokoj pro hosty, speciálně pro Kamilu Šteslovou, protože Leo Janáček to postavil hlavně kvůli ní. No a chtěl, aby ty obrazy byly nahoře, tak mu svým způsobem plníme tu jeho vizi, že to tam pořád visí.
1: Dodává David Jurečka, správce památníku, z Hukvald Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Phila Collinse jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. My už ale dnes pro vás máme druhý díl našeho seriálu Historky z historie a tentokrát se vypravíme do knihkupectví. Autor tohoto seriálu Vladimír Šmehlík řekne více o člověku, který dokázal z malého knihkupectví vybudovat jedno z největších tuzemských nakladatelství.
1: Historky z historie.
2: Ignác Buchsbaum pocházel z malé haličské vesničky Křešovice, kde se v roce 1877 narodil do bohaté rodiny obchodníka se stavebním dřívím, což mělo předurčovat i jeho budoucí kariéru. Už na studiích na střední škole doufal, že se bude moci jednou věnovat studiu filozofie, jeho otec ale s ním měl zcela jiné plány. Po škole byl vyslán do tehdy německé Vratislavy, aby si ve firmě otcova přítele osvojil umění obchodu se stavebním dřívím. Každé ráno cestou do práce míjel hloubavý Ignác obchod s knihami, který provozovali bratři Markusové. Ti si velmi brzy častého návštěvníka svého obchodu všimli a nabídli mu, aby se stal jejich učněm. Mladý Ignác nabídce neodolal a vzepřel se přání svého otce. Z Vratislavy odešel do Vídně, kde se stal praktikantem v knihkupectví na tamním uhelném trhu. Z Vídně pokračoval do Prahy. Tam se věnoval prodeji skript a učebnic, a to až do té doby, kdy nazral čas založit si vlastní podnik. Jenže Vídeň nebo Praha byla přeci jen tvrdým oříškem a tak se Buchsbaum se svým omezeným rozpočtem musel poohlédnout po jiném místě. Zahleděl se do map a našel místo, kde se díky železnici potkávaly vlaky z Berlína, Lipska a Drážďan s těmi směřujícími do Vídně, Krakova nebo Prahy. To místo se jmenovalo Přívoz a dodnes tam najdete ostravské hlavní nádraží. Ignác se usadil se svou ženou Klárou v Přívoze v roce 1901. Na dohled od náměstí si zřídil svůj vlastní obchod s knihami. Ignácovi bylo jasné, že jen z nákupů obyvatel malého Přívozu by se jeho obchod těžko uživil. A tak kromě knihkupectví zřídil i první veřejnou čítárnu ve městě a také vlastní nakladatelství. Po první světové válce vstoupil v nově vzniklém Československu v platnost zákon o zřizování veřejných knihoven a knihovnu tak musela mít ze zákona každá obec. To byla obrovská příležitost. Díky svým kontaktům začal distribuovat tisíce knih z vlastního i cizích nakladatelství po celé republice. Na počátku 30. let na jedné ze svých obchodních cest v Německu narazil na kuličkové pero. V té době to byla naprostá novinka, kterou v Československu ještě nikdo neznal. Buchsbaum si obstaral licenci na jejich prodej a stal se tak prvním v celé zemi, kdo tento malý zázrak mohl prodávat. Lidé, kteří do té doby znali jen klasická pera a věčně inkoustem upatlaný kalamář, si kuličková pera z Přívozu rychle oblíbili a skupovali je ve velkém. Ani to však Ignácovi nestačilo a začal prodávat i naučné hračky pro děti. Byl to on, kdo se svými kolegy a odborníky vymyslel a začal prodávat legendární hrací soupravu Malý chemik. Do své smrti v roce 1937 dokázal Ignác Buchsbaum vybudovat ze svého podniku druhé největší nakladatelství v celém Československu. A přestože se jedná z dnešního pohledu jen o historku z historie, tak velký nápis Buchsbaum dodnes hrdě zdobí fasádu Měšťanského domu na nádražní třídě u Přívozského náměstí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes zataženo a mírné ochlazení. Jak to bude vypadat ale v dalších dnech, to vše ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A proto už Tomáše vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, v Ostravě zataženo, jak to vypadá v kraji?
1: Hodně oblačnosti, ale někde je oblačnost přechodně protrhaná, takže i může slunce vysvítnout. Jinde zase se může vyskytnout přeháňka. Je jich teďka poměrně dost v Moravskoslezském kraji, ale jsou většinou drobné a slabé. Nějaké silnější přeháňky potom ještě můžou přijít v těch pozdních odpoledních a večerních hodinách. Nelze vyloučit, že i někde zahřmí. No a co se týče teplot, tak jsou v podstatě na maximech v rozmezí 20 až 23 stupňů, na horách kolem 14 a vítr je západní mírný rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Taková je neděle v Moravskoslezském kraji. Jaké počasí můžeme očekávat dál, nejprve noc a potom zítřek?
1: Začátku noci z večera ještě doznívající přeháňky a zvětšená oblačnost. Postupně bude oblačnosti ubývat, přechodně může být i jasno. K ránu pak opět od západu přibývání oblačnosti od západu a místy přeháňky, podobně něco jako dnes ráno. Teploty v noci budou klesat na 14 až 10 stupňů a vítr zeslábne na slabý západní do 4 metrů za sekundu. Zítra bude zase hodně oblačnosti, zataženo oblačnost, a na většině území opět přeháňky nebo i občasný déšť. Teploty podobně jako dnes do 23 stupňů, na horách kolem 15 a vítr během dne opět poněkud zesílí na mírný západní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a i zítra se může později odpoledne večer objevit ojediněle slabší bouřka.
0: Takový bude zítřek, tedy druhý sváteční den. Jak bude v pondělí, jaké budeme mít počasí, to už víme. Tomáši, co úterý a středa? Nějaké změny?
1: Zatím ještě ne, stále k nám bude proudit od západu, od severozápadu chladnější a vlhčí vzduch. V úterý oblačno až zataženo, zpočátku jen ojediněle lokálně, ale opět odpoledne večer na většině území přeháňky. Ranní teploty 16 až 12, takže o trošku vyšší než v těchto dnech odpolední, ale stále zůstanou pod 25 v rozmezí 20 až 24 a v úterý ještě trochu zesílí západní vítr na 3 až 7 metrů za sekundu. No a ve středu také zataženo oblačno, občas dež nebo přeháňky, pravděpodobně nás od severu ovlivní studená fronta, takže ve středu bude o něco více přeháněk jak v úterý, ranní teploty 15 až 11, odpolední ve středu jenom kolem 20.

0: 20 a vítr bude zaspo něco rychlejší, jak v úterý. Bude přechodně během déšť čerstvý s nárazy 15 metrů za sekundu a od čtvrtku se začne počasí stabilizovat a oblačnosti srážek bude ubývat.
1: To budeme upřesňovat v dalších dnech. Dnes ale děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezkou neděli.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Podrobnosti přidáme za chvíli. Za 4 minuty v 15 hodiny uslyšíte v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Folklorní soubory kapely z Hlučínska a hlavně přehlídka tradičních řemesel a jarmark báječných originálních výrobků. Festival kultury a hlučínských řemesel zaplní už v neděli 12. července od 14 hodin Mírové náměstí v Hlučíně. Festival kultury a hlučínských řemesel. Akce je realizována s podporou Moravskoslezského kraje. Více na hlučinsko.eu.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Do Česka se vrátil tým, který pomáhal po zemětřesení ve Venezuele. Novojičínská nemocnice začala používat při kolonoskopii umělou inteligenci. Hasiči v Portugalsku a Španělsku aktuálně bojují s velkými lesními požáry. Zítra bude v našem kraji zataženo s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Do Prahy se dnes ráno vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Od minulého víkendu pomáhali se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí, nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kinologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikdy ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Lékařům Novojičínské nemocnice nově pomáhá při vyšetření střev umělá inteligence. Speciální systém dokáže při kolonoskopii upozornit na podezřelé nálezy a zvyšuje tak šanci na včasné odhalení rakoviny, říká za nemocnici Lukáš Horák.
6: Systém se připojuje k endoskopické věži a průběžně analyzuje obraz z vyšetření. Pokud rozpozná podezřelou lézi nebo polyp, okamžitě na ní upozorní zvukem i vizuálním zvýrazněním. Podle lékařů se dlouhodobě daří výskyt i úmrtnost na kolorektální karcinom snižovat díky preventivnímu programu.
2: Příchodem léta se v restauracích objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 anebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Co je na jejich zaučování nejnáročnější, popisuje provozovatel dětského parku v Karolince Jan Dudek.
7: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost.
2: U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 1200 hasičů. Informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů, 60 kilometrů jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají taky hasičské letouny ze Španělska a Itálie a 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhla vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů Celsia. Lesní požáry aktuálně hoří taky v jiných částech země i v sousedním Španělsku.
1: Počasí.
2: V noci bude v našem kraji oblačno, teploty od 14 do 10 stupňů. Zítra čekáme většinou zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor na dálnici D1 u Mankovic ve směru od Ostravy na Brno. Vyšetřuje teď policie nehodu dvou osobních aut a provoz je tam částečně omezený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné nedělní odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Vás čeká určitě naše nedělní rozhlasové listování, a to v druhé půlce hodiny si budeme číst opět knihy Jiřího Klečky Papírové domky. Ale za malou chvíli prozradíme určitě jednu knižní novinku běsná zem. Na festivalu Fantastická Ostrava se zastavila totiž i redaktorka Dagmar Mesařová a setkala se s autorem zmíněné knižní novinky. Více tedy za chvíli. Petr Novák, Lenka Filipová nebo kapela Miraj. Přidávám i nabídku muziky. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: V Ostravě prožil dětství i léta studií. Petr Opršal je právníkem Evropského soudu v Lucemburku, ale také autorem několika románů a přijel minulý víkend na festival Fantastická Ostrava. Jak a proč se do jeho tvorby propisuje třeba i jeho osobní zkušenost? To zajímalo redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou.
1: Dobrý den, pane Petře, vítejte v Ostravě.
2: Dobrý den.
1: Tentokrát vás do Ostravy zavedl festival Fantastická Ostrava. Tam jste dostal pozvání.
2: Přesně tak.
1: O co jedná?
2: Tak Fantastická Ostrava je velká akce tak v Karolíně. Se spoustou lidí v kostýmech, obdivuhodných, hlavně mladých lidí. A já bych řekl, že na první pohled dokonce možná to působí mohutněji než Svět knihy, takže jsem byl opravdu velice pozitivně překvapený.
1: Na festivalu Fantastická Ostrava jste představil také svou knižní novinku Běsná zem. Když jste dneska přicházel v tom šíleném hicu ve 40 stupních do rozhlasu, tak jsem si říkala, když nás ten váš román vede do budoucnosti do Ostravy. Jestli tady snad už zhoříme?
2: Máte se pravdu, jen napadlo taky, když jsem prožíval ty dva dny plné horka. Ta knížka samozřejmě není o horku, ale je to možná dobré téma pro pokračování. Jak postapokalyptická Ostrava za pár desítek let bude i trpět možná tím heatwave, tou tepelnou vlnou.
1: U koho vyšla Běsná zem?
2: Ve vydavatelství Burdon. To vydavatelství, které patří Ivanu Pilipovi, nedávno vzala pod svá křídla i vydavatelství Prah.
1: A hlavní hrdina se jmenuje?
2: V této knize se jmenuje Vix, a je to vlastně Viktor. A jeho zadání je, aby pro společnost, která působí po světě a která se jmenuje Skoda Bond, získával postupně smlouvy s těmi přeživšími komunitami, které po nějaké velké katastrofě, velké válce zůstaly na území bývalé České republiky, včetně Ostravy, a aby s ním uzavřel smlouvy, aby získal pod křídla té mocné korporace, která z velké části se snaží nahradit ten zaniklý stát.
1: Takže v této vaší knižní novince Běsná zem se objeví i Ostrava. Vaše rodná Ostrava.
2: Není úplně rodná, protože tady jsem se stěhoval jako dítě za prací svého otce horníka, ale od 11 let tady jsem žil až do roku 2003 a jsem ještě přihlášený, takže jsem vlastně stále Ostravák.
1: Takže vítejte v Ostravě, Ostraváku.
2: Děkuji.
1: Ostravský.
2: Přesně.
1: Není to váš první román. Jak se jmenovala vaše prvotina?
2: Cestou z věže kniha, což je z velké části autobiografie.
1: To bylo v roce 2018.
2: Přesně, tam jsem zachytil zážitky ze svého dětství a mládí, když jsem byl v rodině svědků Jehovových v době komunismu, takže taková dvojí totalita, která byla plná i různých až bizarních situací.
1: A na tento román Cestou z věže jste navázal dalším?
2: Další knížka vyšla v roce 2023. Jmenovala se Dokud nás krev nerozdělí. A je to kriminální příběh, ale s přesahem. Zkoumání událostí na Balkáně, těch masakrů, kdy advokát odcházející do důchodu dostává od klientky zadání, aby vyšetřil smrt jejího dědečka v té době, kdo to byl, ten pachatel, kdo stiskl spoušť.
1: Na právníka působí to velmi sportovně.
2: Děkuji.
1: Tak jakým způsobem, Petře, píšete?
2: Jelikož mám stále ještě malé děti, 7 a 9 roků, tak vedle práce toho až tak moc stíhám, čili já většinou, když mám nějaký čas na psaní, tak ho využívám kdykoliv. To znamená kolem půlnoci, nebo během dovolené třeba chvilku, nebo během nějakých volnějších chvilek se snažím psát, abych sledoval zadání, že mám nějaký příběh rozpracovaný a chci ho dokončit.
1: Petře, kam jste chodil do školy?
2: Nejdříve to byla ta Moravská Třebová základní škola a potom tady v Ostravě to byla Lumírova ve Výškovicích.
1: Tady ve Výškovicích blízko jste měl Bělský les.
2: Přesně tak, Bělský les, Odra, tam jsme jezdili na bicyklu.
1: Sourozence máte?
2: Mám dvě sestry, mladší a starší. Já jsem sandwich.
1: A byli na vás hodné?
2: V zásadě. Já myslím, že asi každý, kdo zažil situaci toho sandwicha, asi zná, že jako to má z obou stran nějaký tlaky. Musí být ten, který balancuje mezi nimi.
1: Na gymnázium jste chodil kam?
2: Na Hladnov. Tehdy z Výškovic až na Hladnov 8:40 jet a pak trolejbusem a krásně na tom, jak se Ostrava zlepšuje, protože když jsem já jezdil těmi spoji ráno do školy, tak třeba tady Mariánky byly takové škaredé, oprýskané omítky a teď se to celé zlepšilo, Ostrava je zelená, krásná, takže jsem velice rád.
1: Jste právníkem u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku, tam také žijete. Jak dlouho?
2: Už dlouho, tam jsem od prosince 2006.
1: A pojďme zase znovu zpátky k vašemu mládí v Ostravě. Proč to u vás vyhrála ta právničina?
2: Ta právničina vyhrála, když jsem se snažil najít orientační bod rodiny. Protože já jsem vlastně skončil první školu historie archivnictví. Věděl jsem, že nechci být archivář. Historicky bavil a bavit dneška, ale archivář jsem nechtěl být. Tak jsem začal dělat jinou práci. Dělal jsem pro dentál obchodního zástupce. A po dvou letech jsem říkal, OK, tak jestli budu někde jako rodinu a tak dále, asi jako historik, že bych psal knížky, to asi moc nepůjde.
1: To jste takto přemýšlel o svém budoucím
2: Přesně.
1: osudu.
2: A tehdy byla práva populárně, že jo, a navíc jsou blízká té historie z části, takže jsem si říkal, OK, zkusím právničinu.
0: A k rozhovoru s právníkem i spisovatelem Petrem Oprošalem se vrátíme určitě na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava za chvíli. A to znamená hned po písničce.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Když přijel minulý víkend právník Petr Opršal z Lucemburku na festival Fantastická Ostrava, vracel se vlastně domů. V Ostravě totiž strávil významnou část svého života. Po stopách jeho životního příběhu i nového románu Běsná zem se vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
1: Pane Petře, co vlastně děláte u Soudního dvora Evropské unie? Tak krásně to zní.
2: No, to zní krásně, ale jako to není vlastně žádný advokát, ani to není soudce, to vlastně překladatel, protože my jsme takzvaní právníci, lingvisté, překládáme právní texty, které vycházejí z toho soudu.
1: Takže pořád žijete vlastně v těch textech, jak v těch literárních?
2: Tak,
1: studených trochu, ale zase přesných,
2: přesně,
1: těch právních. Co vás na tom baví?
2: No možná až to je moc přesné. Baví mě samozřejmě to, že tam jsou nějaké hranice a rámce a pravidla fungující, což samozřejmě by ve společnosti mělo být víceméně přítomné. Na druhé straně překládat celé roky texty, které jsou od někoho jiného a nejsou to tvůrčí texty, tak samozřejmě by pak chybělo. Proto jsem se vrátil po dlouhých letech pak zpátky k psaní. Po těch letech univerzitních jsem začal opět psát ty knížky.
1: Protože vy jste psal i povídky.
2: Přesně.
1: Fejetony.
2: Já jsem psal už jako student na gymnáziu a potom i jako student na vysoké škole v období těch letních prázdnin pro Moravskoslezský den a Ostravský večerník jako externí žurnalista.
1: Jako Petr Opršal.
2: Přesně.
1: Tak bychom si měli vás spojit, že to jste vy.
2: To jsem já. A
1: tento literát.
2: Ale byly to opravdu okrajové texty, nějaké
1: povídky. Který se stal právníkem.
2: Tak, přesně tak.
1: Co vaši kamarádi tady v Ostravě? Měl jste teď šanci se s nimi potkat?
2: Rozhodně, i teď jsem je viděl a mám tady neustále spoustu přátel. To je jedna z těch věcí, která vám chybí v zahraničí, že nemáte najednou ty blízké lidi kolem sebe.
1: Vaše žena je Češka?
2: Není, je Chorvatka.
1: Je Chorvatka?
2: To vlastně byl důvod, proč psat tu druhou knížku, protože jsem měl možnost dostat se k těm informacím o těch masakrech jakoby zevnitř. Její tatínek je taky advokát a měl kamarády soudce, tak jsem slyšel spoustu informací, které jsem použil v té knížce.
1: To znamená ve knížce, kterou jste nazval Dokud nás krev nerozdělí v roce 2023.
2: Ano.
1: Ta byla inspirovaná konflikty v bývalé Jugoslávii.
2: Přesně tak.
1: A jak jste se s ní seznámil?
2: Doslova jsem s ní seznámil na pláži pro geje. To bylo totiž tak, že jsme se setkali tam s přáteli v té části. Moji kamarádi gejové nás pozvali na pláž pro geje. A tam byla i ta moje manželka. Tam se viděli, potkali jsme se. A
1: křestní jméno?
2: Vedrana. Vedrana znamená vlastně jako jasněnka v češtině.
1: Jasněnka vás na pláži čekala.
2: Tak,
1: vidíte. To jste si nikdy nemyslel, když jste přemýšlel o svém osudu.
2: Nemyslel.
1: A teď máte dvě děti, jste říkal,
2: ano.
1: Maxe a...
2: A Lauru.
1: A žijete spolu v Lucemburku?
2: V Lucembursku žijeme, teda ne přímo ve městě, ale na jeho okraji.
1: Jak se vám tam žije?
2: Je to hezký svět, takový přátelský právě pro rodiny a pro děti, plno zeleně. Samozřejmě je to menší než třeba Praha nebo Ostrava, ale prostě takové klidné.
1: Petře, na co se chystáte? Bez tak vám už hlavou běží další příběh vaší knihy, čili tato Běsná zem.
2: Běsná
1: bude
2: zem
1: mít pokračování?
2: No, to dobře říkáte. Já čekám víceméně na reakci čtenářů, jestli by bylo pokračování té knížky. Některé reakce teď tam jdou, uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Ale já mám knížku jednou rozpracovanou a to je knížka pro děti právě. Pro moje děti, potažmo pro děti i další. A to by mělo být spojení legend a takových těch příběhů magických mezi Lucemburkem a mezi Čechami Prahou. Takže jako legendy pražské, lucemburské a další v nějakém příběhu pro děti, kde putují nějakými chodbami a časoprostorem a tak dále.
1: Ty děti sami ty děti poznávají mezi Lucemburkem a Prahou.
2: Přesně, pro vás je skřítek.
1: A Ostravo, já se přemlouvám.
2: To vidíte, to je ještě nějaké zamyšlení.
1: No, když půjdou ve stopách vašich předků děti, tak k vám do Ostravy a od ženy zase.
2: Do Chorvatska, tak to potom už bude ale na několik dílů možná. Tak
1: no, vidíte.
2: To se nad tím zamyslím.
1: Všecko dobré začíná v Ostravě.
2: Všechny dobré myšlenky a nápady.
1: Tak moc děkuji, přeji vám šťastné dny.
2: Taky děkuji.
1: A šťastnou cestu tentokrát domů z Ostravy do...
2: Do Lucemburska.
1: Mějte se hezky. Ne, abyste měli těžkou nohu, protože pojedete autem.
2: Rozhodně budu mít lehkou nohu a děkuji moc za pozvání a za tu možnost tady být.
1: Všecko dobré, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
0: S právníkem a spisovatelem Petrem Opršalem, který dlouhodobě žije a pracuje v Lucemburku, natáčela nebo se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Mysařová.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Krásně nám to vychází, je 15 hodin a 30 minut a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava to znamená, že nás čekají papírové domky. Už po deváté v rozhlasovém listování otevíráme román nositele letošní ceny Magnesia Litera Jiřího Klečky. V podivné vile na Slezsko-ostravském kopci se děje něco podivného a Anna se začíná bát. Co její rodinu ohrožuje? Je to Petrova touha po úspěchu? Do světa trochu temné fantazy nás vezme herečka divadla Petra Bezruče, Magdalena Holcová, kterou režijně vedl Petr Gábor.

Když se Anna ráno snažila Petra probudit, sotva rozlepil oči. Jen něco zamumlal a obrátil se na bok. Tak máš volno, zašeptala mu Anna do ucha. Ale nemyslíš si, že se k tobě budeme chovat jako k celebritě? Fajn, jasně, cokoliv. Odbil ji a přetáhl si polštář přes hlavu. S Vašíkem odjeli autobusem do Husova sadu. Uprostřed parčíku bylo menší hřiště se skluzavkou a dřevěnými prolézačkami. Anna se posadila na lavičku, Vašík se rozběhl k houpačce v podobě koníka. Aně zavibroval mobil. No sláva, pronesla Kamila trochu rozmrzele. Snažím se tě sehnat už přes týden, ale pokaždé máš obsazeno. Promiň, něco důležitého? Jistě, naše podnikání. Všechny smlouvy jsou připravené. Aninu pozornost upoutaly tři dívky, které procházely parkem. Jejich tváře byly k nerozeznání. Drobné pihovaté nosíky a dlouhé pletené copy. Zastavili se a dívali se na ní. Chtěla bych to dotáhnout do konce, pokračovala Kamila. A pak je tu ještě něco, ale prosím, nenaštvi se. Anna měla problém se soustředit. Dívky se zastavily, Anu zamrazilo. Jde o váš dům, pronesl někde v dálce Kamilin hlas. Jedna z dívek si stoupla k Vašíkovi a nastuhla. Dívka se zasmála písklavým smíchem a srazila Vašíka k zemi. Pak se všechny otočily k Aně. Obličeje zmizely, hleděly na ní tři prázdné masky. Kamila mluvila, ale Anna ji neslyšela. Veškerou pozornost směřovala k dívkám. Černá svině! Zachrčela dívka nad Vašíkem a plivla. Chuchvalec slin přistál v chlapcově obličeji. Anna se konečně postavila. No sláva, zakřičela dívka v kšiltovce. Jsi nejen černá, ale i mrzák. Vezmi si tu malou špínu a táhni. Útok doprovodil smích. Slyšela ho pouze jednou, ale velmi dobře jej poznávala. Patřil stínu, který seděl na kapotě auta před hořícími těly Aniných rodičů. Uvědomila si, že se jí třesou ruce. Vyrazila k Vašíkovi. Vraťte se! Křičela za dívkami, ale ty utíkali pryč, aniž by se ohlédly. Okolní lavičky byly prázdné, jen o kus dál je znepokojeně pozorovalo pár zvědavých chodců. Tušila, co vidí, a nenáviděla je za to. Nutili ji k tomu, aby si zoufale přála vrátit se do bezpečí domu, který nebyl jejím domovem, ale nabízel stěny, mezi které se mohly skrýt. Zvedla Vašíka ze země a zatímco vzlikal a popotahoval, otřela mu tvář a oprášila bundu. Bude to v pořádku, uklidňovala ho, přestože věděla, že v pořádku nebude vůbec nic. Vašík přestal plakat ještě před příjezdem autobusu. Celou cestu Anna ignorovala pohledy lidí, kteří ji upřeně sledovali. Když po nesnesitelně dlouhé době vystoupili na jejich zastávce, jen stěží ovládla nutkání rozběhnout se. Pár ulic od domu na chodníku spatřila šedivou hroudu. Přitáhla Vašíka k sobě. Počkej tady, pronesla co možná nejklidněji a pustila Vašíkovu drobnou dlaň. Byla to kočka. Konečky chlupů kropenaté srsti se v odpoledním slunci jiskřivě třpitily. Tohle už se nemělo dít. Ne od okamžiku, co zavřeli dveře a přestali je používat. Ale ty přece víš, že jste ty dveře skutečně nezavřeli. Ozval se hlas uvnitř její hlavy. Anna zvedla Vašíka do náruče a rozběhla se. Do zámku se klíčem trefila až na počtvrté. Vyběhla po schodech do ložnice. Postel byla prázdná. Vrátila se na chodbu. Celou dobu doufala, že se její obavy nenaplní, že si to jen namlouvá. Teď už ale věděla, že nemůže déle popírat realitu. Ze dveří na konci chodby čouhaly klíče. Kde je táta? Chtěl vědět Vašík, když ji dostihl. Pokusila se o úsměv. Táta zkouší.
Já teď půjdu za ním, dobře? Co kdybys šel dolů a dal si něco na zub? Cokoliv. Tak nečekaně velkorysé výzvě nemohl odolat. Vašík utíkal do kuchyně, ani se neotočil. Anna vzala za kliku a vstoupila do studia. Promítačka tiše hučela. Ve stěně čekaly zavřené dveře. Cítila narůstající zlost, ale také strach. Protože bez ohledu na to, že ji podvedl, jej stále milovala. Netušila, co dveře skrývají. Věděla jen, že bude muset zase dovnitř. Otevřela dveře a proti ní se vyřítil černý stín. Jitka vedla Petra nekonečnou chodbou. Znal ten labyrint opuštěných pokojů ve druhém patře domova velmi dobře. Okolní zdi zdobily vlhké mapy a loupající se omítka. Chodba zvolna přecházela v úzkou pěšinu mezi stromy. Jitka si všimla jeho nejistého kroku a zůstala stát. Myslela jsem, že je to právě to, co celou dobu chceš. Setkat se s ním, řekla. Taky jsem si to myslel, ale zaváhal. Lákala ho možnost vstoupit na stezku a pokračovat. Udělat pár dalších kroků a nechat se pohltit. Ale zároveň se bál. Tady to bohatě stačí, zašeptala Jitka. Od pravého koutku úst jí postupovala drobná prasklinka, rozšiřovala se a větvila do dalších pavučinek. Odpadl jí kus tváře. Pak se roztříštila do střepů, které proletěly stěnami a neslyšně za nimi mizely. Slíbil jsem ti, že se ještě uvidíme, zaslechl Petr za sebou. Pořád si můj favorit, Bělásku. Petr se s vypětím všech sil otočil. Utíkej. Pronesl Gabriel výhružně. Věděl, že když bude utíkat dál chodbou, překročí bod návratu. Ochromoval jej dávný strach, který do něj chodby druhého patra a 15letý chlapec otiskli. O hodně si tady v těch chodbách přišel, přisvědčil jeho vnitřní hlas. Ale taky si tu někoho získal. Vzpomínáš? Aninu tvář si vybavil pouze matně. Byla rozmazaná. S hrůzou si uvědomil, že si vlastně nepamatuje téměř nic. Byl malým klukem. Rozběhl se od přízraku pryč. Hlouběji do chodby, která ústila do černé díry, za níž mohlo být cokoliv. Na strop se promítl dlouhý stín se špičatými nehty. V tmavém konci chodby se objevilo světlo. Byly to dveře. Petr proběhl dveřmi právě v okamžiku, kdy se do nich Anna chystala vstoupit. Její oči mu napověděly, co právě viděla. Neviděla přízrak, který se hnal za ním. Viděla přízrak, kterým se stal on sám.

Naházeli do kufru auta cestovní brašny. Vašík čekal na zadním sedadle, vyjevený z rychlého sledu událostí. V tomhle domě už nezůstanou. Anna zasunula klíč do zapalování. Nenastartuje. Napadlo ji. Ale motor nastartoval na první pokus. Ve zpětném zrcátku sledovala vzdalující se stromořadí s pevným přesvědčením, že už se sem nikdy nevrátí. Petr si náhle přiložil dlaň k ústům. Z nosu a úst se mu řinula krev. Co pak opravdu věřila tomu, že je dům nechá jenom tak odejít? Petr cosi nesrozumitelně zachrčel. Znělo to jako zabublání. Uvědomila si, že ji vybízí k tomu, aby pokračovala. Mami, táta krvácí, ozval se Vašík ze zadního sedadla, kdyby náhodou tuto skutečnost nezaznamenala. Petr zakašlal a krev se rozstříkla na palubní desku. Zabrzdila. Když pojede dál, tak ho nejspíš zabije. Měla na něj vztek za to, že jí lhal. Za to, že tvrdil, že za dveře už nepůjde a místo toho je navštěvoval každou noc, jak jí ve studiu přiznal. Opřela hlavu o volant. Pravou nohou nervózně ťukala do pedálu plynu. Zatraceně. Zaklela tiše a zařadila zpátečku. Jakmile zastavili u domu, Petr okamžitě přestal krvácet. Dovedla jej do ložnice, kde vysílený padl do postele. Potom připravila Vašíkovi večeři a posadila se ke stolu. Takže zůstaneme? Odhodlal se syn k otázce. Jenom počkáme, až se tátovi udělá lépe. Zamračil se, ale už se dál neptal. Uložila ho k tátovi do ložnice. Pak vyšla ven a v zahradním domku našla dostatečně velké kladivo. Nech nás jít, pronesla tiše k domu. Zoufalá žena v setmělé zahradě s bouracím kladivem v ruce. Raději nás nech jít. Když vstoupila do studia, promítačka čekala na zemi. Anna uchopila kladivo do obou rukou. Jenomže když se chystala rozmáchnout, vybavil se jí pohled na krev valící se z Petrovy tváře. Najednou ho měla před očima. Ležel v posteli, krev mu tekla z obličeje jako z prasklého potrubí a třísnila bílé prostěradlo. Tohle se stane, když to uděláš, věděla s jistotou. Pokud ho dveře nechtěli nechat odejít, těžko se smíří se zničením promítačky. Posadila se na zem, odložila kladivo stranou.

základ. Jenomže časy se změnily. Realita sama už neměla tak pevné základy. Anina babička kdysi čelila podobné síle, která teď ohrožuje Anu. Zřejmě to jí celou dobu chtěla v nočních snech naznačit. Babička tu sílu porazila. Anna ale netušila jak. Musí to zjistit. Místní Puri Dai bydlela v ostravském přívozu na Cihelní ulici. Po pravé straně se táhlo spustlé kolejiště, z něhož vyrůstaly pokřivené stromy. Po levé stály domy. Ke správnému vchodu zavedla Anu místní parta dětí, kterou opatrně oslovila. Dívali se na ní s nedůvěrou. Možná měla stejnou barvu kůže, ale už dávno mezi ně nepatřila. Stoupala do třetího patra kolem nepotřebných pneumatik od aut, prázdných skříní a rozbitých umyvadel, až se nakonec ocitla před bílými dveřmi s obřím zlatě lemovaným kukátkem a dvěma zámky. Anna znovu zajela rukou do kapsy. Od chvíle, co studio zamkla, se asi posté ujistila, že klíče jsou tam, kam je ukryla. Zaklepala. Zámky ve dveřích zacvakaly. Ve škvíře se objevila tvář romské stařeny. Anna pozdravila a pozvedla před sebou bílou krabici se zákusky. Chci prokázat úctu, doplnila gesto vysvětlením. Stařena otevřela dveře do kořán, Anna si zula boty a přešla práh. Vnitřek bytu byl pečlivě udržovaný. Na stěně v předsíně visel malovaný obrázek Ježíše Krista a hned vedle něj zlatý křížek. Ty nejsi naše, odtušila stařena, pronikavé oči přitom zúžila do černých štěrbin. Anna zavrtěla hlavou. Přesto jsem ale přišla prokázat úctu. Stařena zavedla Anu do kuchyně a nabídla jí místo u dřevěného stolu. Napustila do sklenic čirou vodu a postavila je na stůl. Anna odložila krabici a mlčky se posadila. Kuchyně z 50. let minulého století měla plechové skříňky a starý plynový sporák. Na ledničce stála klec s hopsajícím ptákem, který v pravidelných intervalech sezobával zrnka, takže po chvíli připomínal spíš mechanickou kukačku. Puri Dai si zapálila ručně ubalenou cigaretu a rukou poklepala na víko krabice. Jenom kvůli úctě si za mnou nepřišla. Moje babička byla taky Puri Dai, řekla Anna. Starala se o mě, když jsem byla malá. V poslední době se mi vrací jedna vzpomínka. Chtěla jsem vědět, co znamená. Stařena dlouze potáhla z cigarety a vydechla hustý kouř. Co víte o Mulovi? Zeptala se Anna. Puri Dai zvedla oči od doutnající cigarety. Černé panenky nyní zakrývaly celé bělmo. Co o něm víš ty? Jenom málo, přiznala Anna. Je to duch. Stařena odklepla vyhořelý konec cigarety do popelníku. Mulo je mnohem víc. Je jako nemoc. Zabydlí se ve tvém domě a neodejde, dokud nedostane tvůj život. Většinou se vrací tam, kde zemřel, nebo kde je jeho domov. Dokáže čekat i roky. A jenom spí. Anu zalilo horko. Pták v kleci zatrilkoval a vrátil se k zobání zrní. Už jste někdy mula potkala, Puri Dai? Zeptala se. Kdysi, odpověděla stařena zastřeným hlasem. V Hrušově žil v jednom domku pár mladých Romů. Jednoho dne našli Romku mrtvou a všichni věděli, že to udělal její chlap. Zmizel. V osadě si mysleli, že utekl. Jenomže on se proměnil v mula. Zůstal v tom domku a nikdo to nevěděl.

Nastěhoval se tam jiný pár. Pak začala v okolí chcípat zvířata. Zvířata mula cítí, ale nic nezmůžou. Zalezou a chcípnou. Mrtvý krtek. Pak bret. Spousta uhynulých zvířat, o kterých mluvil ten policista, a ptáci padající z nebe. Anna zhluboka dýchala a soustředila se na myšlenky, které jí běhaly hlavou. Ta nová Echhaj objevila v domku takový malý hezký hrníček. Nevěděla, že se do hrnku schoval mulo. Pokaždé, co se napila, vypila i kousek mula. Mulo si vybírá věci, do kterých se ukryje, aby mohl spát. A když se probere, tak z nich vyleze a nabírá sílu. Promítačka, napadlo Anu. Byla to snad ona sama, kdo mula probudil, když promítačku spustila? Mohla jste ten hrnek rozbít, přemýšlela nahlas. Furida ji zavrtila hlavou. To by tu holku zabilo. Mulo už byl totiž i v ní. Myslím, že moje babička se také s jedním setkala, vzpomínala Anna. Porazila ho. Anna Phuridai vyprávěla o opuštěném domě uprostřed černé noci. O mrtvém koni, který před domem ležel, a také o babičce, která vešla dovnitř s cizím mužem, zatímco ona sama musela čekat venku. Vyprávěla o tom, jak mrtvý kůň vstal a jak se babička vyřítila s tím mužem ze dveří. Popadla jí za ruku a odtáhla pryč. Znala jsi toho muže? Zeptala se stařena. Když Anna zavrtěla hlavou, řekla, nejspíš to byl mulův příbuzný. To je jediná možnost, jak mula porazit. Přivést do domu někoho jemu blízkého, někoho, kdo mu dokáže odpustit. To jste nakonec udělala i vy? Zajímala se Anna. Stařena vydechla hustý kouř, který obklíčil její hlavu a pak vystoupal ke stropu. Pozvala jsem do toho domku mulovu sestru. A šli jsme dovnitř. Zničili jste ho? Zeptala se Anna. Mula nemůžeš zničit. Můžeš ho vyhnat. Odejde a najde si někoho jiného. Phuridai se k ní naklonila přes stůl. Jak jsi vůbec přišla na to, že ho tvá bába porazila? Myslíš, že vítězové utíkají? Anna najednou věděla, že Phuridai má pravdu. Její babička se s mulem potkala, ale prohrála. Jaké šance má potom ona? Stařena stěžka dosedla zpátky na židli. Jak už jsem říkala, ten, co s tebou jde dovnitř, musí mulovi odpustit. A to je pro některé lidi ta nejtěžší věc vůbec. Věř mi. Byla jsem toho svědkem. Pták začal klovat do mříží. Phuridai sledovala rozpálený konec cigarety, který líně doutnal. Mulo si vždycky vezme, co chce. A vezme si to od toho, kdo jeho krev do domu přivedl. Anna beze slova hleděla na starou ženu v barevném šátku. Mulo ti ukrade kus duše a už nevrátí. Stařeniny oči zesklovatily. Znám ten pocit, co tvoje bába prožívala, když utíkala. Rozhodla se s mulem hrát hru a prohrála kus duše. To člověka vyděsí, ale nelituju toho. Udělala bych to zas. Kdybych našla někoho, kdo mula zná, začala Anna tázavě, přivedla byste k němu toho člověka? Stařena stáhla rty do hořkého úsměvu. Proč bych se měla postavit tvému mulovi? Zaplatím. Phuridai se zasmála řezavým smíchem, co zněl jako drcení štěrku. Tady vůbec nejde o peníze, děvenko. Kolik myslíš, že mi zbylo duše na rozdávání? Tvůj mulo by mě mohl zabít.
Anna si vybavila útržek z té noci, kdy s babičkou utekli z Bílého domu a vrátili se domů. Babička ji uložila do postele. Tvrdila, že se není čeho bát. Jenomže když se Anna ráno probudila, našla ji nehybnou v houpacím křesle. Dostal ji mulo. Pták znovu začal klovat do mříží. Vědma vstala, otevřela dvířka klece a nechala malého ptáčka skočit na svou dlaň. Víte o nějaké Phuridae, která by mi mohla pomoct? Už nás moc není, pronesla stařena smutně. A i kdyby s nějakou našla, nebude pro tebe riskovat krk. Vždyť už ani nejsi naše. Otevřela krabici se zákusky a jeden z nich opatrně položila na stůl. Zbývá tvoje bába, pronesla stařena. Ta je mrtvá, řekla Anna zoufale. Krev není voda, opáčila Phuridae. Dá se zředit, ale nemůžeš se jí nikdy úplně zbavit. Pták se skočil z její dlaně a začal klovat do čokoládové polevy.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava jste slyšeli premiéru 9. části 12-dílné četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil autor v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora četla Magdalena Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. K poslechu 10. části zveme opět za týden na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v neděli po 15. hodině a 30. minutě.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V centru Jablunkova kvůli stavbě mostu bude omezeno parkování. Minimální mzda by mohla příští rok v Česku vzrůst na 24 900 korun. V Bílovci se chystá muzeum kuriozit. Zítra bude zataženo s přehánkami a s teplotami do 23 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Řidiči z Jablunkova musí počítat s omezením parkovacích míst v centru. Kvůli opravě mostu se zmenšilo parkoviště u supermarketu na rohu Nádražní a Bukovecké ulice. Část plochy začala využívat stavební firma, která aktuálně připravuje náhradní přemostění.
2: Provizorní přemostění vznikne v blízkosti mostu na Nádražní ulici. Ten krajská správa silnic zdemoluje a postaví úplně novou konstrukci. Omezení skončí za necelý rok. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Minimální mzda by mohla příští rok vzrůst na 24 900 korun. Předpis by měla projednat tripartita. Minimální mzdu má v Česku zhruba 5% zaměstnanců, tedy 180 000 lidí. Podle zprávy o dopadech RIA k vládnímu nařízení je úroveň českých výdělků v Evropské unii ve spodní části spektra. Česko patří k 8 unijním státům, kde je minimální mzda pod 1000 euro. V západních zemích se částka pohybuje v rozmezí 1800 až 2700 euro, tedy zhruba v přepočtu 43 000 až 65 000 měsíčně. Při srovnání kupní síly je česká minimální mzda v 27. třetí nejslabší, hůř je na tom pouze Lotyšsko a Estonsko. V Bílovci vzniká unikátní stálé muzeum hlavolamů, bude od jara příštího roku v tamním zámku. Potvrdil to Dušan Lederer, který poskytne velkou část své sbírky. Už teď ji vystavuje v blízkém muzeu. Jak dodává, umístí tam spoustu unikátních hlavolamů z celého světa.
3: Po tom rozšíření, až se přestěhujeme do těch vlastně hlavních prostor, které jsou pro nás připraveny, ty 2500, že bychom tam mohli umístit. Zatím jsme první, kteří připravili a uvedli v život stálou expozici hlavolamů v České republice a na Slovensku.
0: Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech má dnes film Pramen s herečkou Aňou Geislerovou. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. Geislerová v něm hraje lékařku, která v 80. letech pracuje na gynekologické klinice. Film zpracovává stále nedořešenou otázku sterilizace romských žen v Československu, popisuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
4: Ivan Ostrochovský vypráví pro něj typickým způsobem, který se nespokojuje jenom vlastně s nějakým etickým zobrazením, ale stejně tak jako jeho předchozí filmy, například Služebníci či Koza, má velmi silnou a rozpoznatelnou estetickou stránku.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, teploty 14 až 10 stupňů, zítra pak zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách od 13 do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě Jaktaři se opravuje část ulice Přemyslovců, je tam omezený provoz, práce potrvají do 9. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Léto s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
5: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
6: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
5: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
6: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
5: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
7: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
5: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
7: To je kravina, to je blbost.
5: A jak byste si to představoval vy?
6: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
5: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
6: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
5: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý, hnědý, ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče, byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
3: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to motá. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, na seber si to utíke s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
4: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
5: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty
4: zjad na můžu vyhádat. Dobrý večer, dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko.
0: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se spruce?
6: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
4: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zlatovi?
6: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
4: Ty jsi to zatajil? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
6: Spolupracovat?
5: Co je to za bláboli, co to měli
4: za pitom? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
5: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
6: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
5: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku, to je bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
6: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
5: Já jsem...
4: Vůbec nic z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem se...
6: Katinka,
4: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
6: Nežaj mi našli!
4: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
5: Prosím tě, nevěří, to je podraz.
4: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
6: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
4: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
5: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
4: No, Ludva, no.
5: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
4: No, můj Ludva.
5: Buchty, ty jsi přivezla buchty, Ludko, a takové buchty peče jenom teta Anča.
4: Ty můj Otelo, takové buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
6: Ona má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
4: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
6: Já se sem vrátím, ale u někdy.
5: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
6: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
5: Kačko,
4: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě, tak prej Jirkovi Bartoškovi dělal. Zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka, chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekují. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našino, tak co, co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, asi spomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, že jo, napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, že jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hroznýho, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Snynoci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat. Poslat.
8: O čem
9: chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
8: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje. Stručně řečeno
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
10: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýni a řekneš do toho telefonu: zemřeš, a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavlata do toho tam tchýně, Pavlata do toho řekla: zemřeš, a ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A jú.
6: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
6: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
6: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
6: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
7: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
8: A to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
7: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtili chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáh po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáč a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
6: Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
6: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
6: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
6: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A ředitel Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A jak já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to, podařilo se to.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. A jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malý role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, a jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světilko a taky se ptám, pane režisére, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan svoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říkal, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
3: To je úplně nejlepší.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
4: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
5: No, s tímhle ne.
4: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
6: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
5: Co to bude večer za film, otče?
6: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
4: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
7: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
8: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
7: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
8: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
7: Nedojedl si maso.
8: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
7: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
8: No, to můžete jim to poslat.
9: Co tady máš za problém, Barnes?
7: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
9: No, to všichni ví.
7: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
9: To je pro tebe překvapení.
7: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
9: Tak bychom vyhráli.

Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herectví. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak

0: těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podařilo.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pírsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Meš se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťok. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na summit NATO odletí v úterý ráno vládní i prezidentská delegace zvlášť. 12. ročník festivalu Beats for Love v Ostravě byl rekordní počtem účinkujících i diváků. Školní hřiště u základní školy Gajdošova v centru Ostravy bude modernější. Zítra bude v našem kraji zataženo s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. Za dosud největší, a to jak počtem diváků, tak množstvím účinkujících, označují organizátoři letošní ostravský festival elektronické hudby Beats for Love. 12. ročník skončil dnes nad ránem. V industriální dolní oblasti Vítkovic zahrálo 570 hudebníků. Podle zakladatele a ředitele Beats for Love Kamila Rudolfa prodali dosud největší počet vstupenek. Přesné množství návštěvníků ale festival neuvádí. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit NATO krátce před prezidentem Petrem Pavlem. Potvrdil to úřad vlády. V Babišově programu jsou obě hlavní akce summitu, úterní neformální večeře i středeční jednání Severoatlantické rady. Vládní i Pavlova delegace odletí z armádního letiště v Pražských Kbelích. Školní hřiště u základní školy Gajdošova v centru Ostravy bude modernější. Centrální obvod akci záměrně načasoval na letní prázdniny. Školní hřiště, které po vyučování využívá i veřejnost, dostane nové povrchy, vybavení i oplocení. Dodává to mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Michaela Tichá.
2: Na základní škole Gajdošova budujeme venkovní hřiště, které bude odpovídat současným požadavkům a normám pro širokou škálu žákovských sportovních aktivit. Vše je naplánováno tak, aby začalo dětem sloužit s novým školním rokem.
0: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si měli lidé dávat velký pozor na kvalitu vody. Podle hygieniků totiž hrozí zdravotní problémy. Pobyt v kontaminované vodě může způsobit třeba kožní vyrážky, zánět spojivek anebo třeba střevní potíže. Náchylné jsou hlavně malé děti. Po návštěvě přírodního koupaliště je třeba se osprchovat a v případě problémů vyhledat lékaře.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, teploty v noci budou 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra v pondělí čekáme zataženo, na většině území se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty zítra od 19 do 23 stupňů Celsia, na horách v Jeseníkách v Beskydech 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Zábřežská v Šumperku je vážná nehoda osobního auta, řidič je zraněný, probíhají proto záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte velmi opatrně, je tam dlouhá kolona a v případě komplikací na dalších místech kraje volejte linku Zelené vlny na bezplatném čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké sváteční odpoledne, máme 4 minuty po 17. hodině a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás čeká víkendová podvečerní hudební pošta. Dnes máme sváteční den, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak přání vše nejlepší určitě patří také dnešním oslavencům, vám, kteří jste se narodili 5. července, no a také všem Cyrilům i Metodějům, kteří slaví svůj svátek. Úvodní písnička, ta bude s Helenou Vondráčkovou, posílám ji vám všem a ty další. Na vaše písemná přání určitě více než v první polovině našeho pořadu. Přeji příjemný poslech a hezké odpoledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hned to první dnešní přání v naší víkendové podvečerní hudební poště je pro několik oslavenců. Dobrý den, rádi bychom poslali písničku k narozeninám našim důchodcům z bývalé koksovny Nové Huti. Zahrajte jim prosím 5. července. A kdo v červenci slaví? 1.7. měl narozeniny pan Emil Michalka. Dnes slaví narozeniny paní Mariana Vrlíková. Pan Jiří Vašo slaví 6.7. a slaví také pan Oldřich Cvek. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. Za všechny přeje pan Zdeněk Hudeček. Prosíme o písničku Škoda lásky. Tady je.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také za vaši víkendovou podvečerní hudební poštou a další přání. Přeji hezký podvečer všem v Ostravském rozhlase a také všem posluchačům. Prosím o písničku Přátelství, a to v neděli 5. července pro členku klubu důchodců a krojovaných horníků dolu ČS Armáda. Tou oslavenkyní je paní Miluše Pražinová, která slaví 11. července krásných 75 let. Roky hrozně rychle běží, postřehnou to jde jen stěží. Na tobě ta léta nejsou vůbec znát. Dnes ti jdeme všichni proto rádi přát. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dny plné, radosti naplněné láskou, spoustu rodinné pohody, pouze plné dobré nálady. A do dalších dlouhých let i dnů splnění všech svých přání i snů. To přání je také pro všechny, kteří něco slaví v tomto měsíci. Za klub přeje paní Emilie Holková.

lidem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Milá redakce, prosíme o písničku v neděli 5. července. Už brzy totiž oslaví krásné životní jubileum paní Janička Malá. Milá Jani, přejeme ti do dalších krásných let tvého života. Hodně lásky, štěstí, pohody, radosti. Ať se ti všechno daří ve vztazích i v práci. Máme tě všichni moc a moc rádi. Připíjíme na tvé zdraví. Všechno jen to nejlepší přeje celá rodina.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A oslavenci, ti se v naší hudební poště těší určitě na další blahopřání. Dobrý den, Ostravské rádio. Prosíme o písničku v neděli 5.7. Bude pro naši babičku Anešku, která slaví nádherné životní jubileum. Milá babičko, přejeme ti do dalších let jen to nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, optimismu, pohody, ať se ti všechno daří. Máme tě všichni moc rádi, vnoučata, děkuji za veškerou péči a lásku, kterou jim věnuješ, i za všechny dobroty, které tak ráda pečeš a moc všem chutnají. Děkujeme za vše, jen to nejlepší přeje celá rodina.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zdravím všechny v redakci a prosím o písničku, tak začíná další blahopřání. V tomto týdnu slavili jmeniny náš vnuk Radek. A tak bychom mu chtěli dodatečně popřát jen to nejlepší. Hodně úspěchů ve studiu, ve fotbale, ať se mu prostě v životě daří. Hodně zdraví, radosti a vždy dobrou náladu přejí hlavně obě babičky a také celá velká rodina.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Podvečerní hudební poště už můžu dát slíbenou telefonní linku k dispozici 59 611 22 66 a písničky na telefonická přání můžete začít vybírat.

0: děkuju ti.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
2: A vítám už paní Zdeňku, která se dovolala do podvečerní hudební pošty. Krásný podvečer přeji.
3: Dobrý den, vážená redakce, ráda bych dodatečně poslala písničku k svátku paní Jaroslavě Zapletalové ze Studénky. Milá paní Jaroško, blahopřání k svátku praví, hodně štěstí, lásky, zdraví. Posílám hudební dárek od duo Kamelie Bludný Holanďan. Pozdrav, posílám vám všem v redakci a díky za krásné pořady, které vysíláte. Vám, paní Ivetko, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
2: Já děkuji za nás, za všechny. Bludného Holanďana i s Kaméliemi už posílám a krásný podvečer také vám, paní Zdeňko, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.

0: Naším svátečním pondělním hostem bude Eva Jelinek, farářka Českobratrské církve evangelické. Jak rezonuje odkaz kazatele mistra Jana Husa v současném světě a jak se v něm cítí samotná Eva Jelinek? O životě v církvi i mimo ní bude rozhovor, který natočila Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hudební hlídka přibližně za 20 minut, teď stále ještě víkendová podvečerní hudební pošta, ve které vítám paní Ivanu. Ivano, hezké odpoledne přeji.
3: Přeji vám hezkou neděli. Chtěla bych nechat písničku na přání panu Pavlu Zedničkovému z Veřovic.
2: Ano.
3: A chtěla bych mu popřát všechno nejlepší k jeho 80. a ať je stále takový vitální. Přeji sousedé z Veřovic.
2: Dobře, k tomu
3: děkuji
2: duo
3: moc.
2: Yamaha i narozeniny, ano, v podobě písničky. Vám krásný sváteční den a písničku už posílám.
3: Ano, děkuji, naschledanou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další písničku tu už vybírá v podvečerní hudební poště paní Helena, kterou také zdravím. Hezké sváteční odpoledne přeji.
2: Dobré sváteční odpoledne i vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Ještě zbytek jako neděle vám přeji a ráda bych dneska, dnešní narození, ne teda jmeniny, panu Miťovi Ondruchovi poslala na Horní Bečvě. Miťo, mám tě strašně ráda. Všechno mi uděláš, na co tě potřebuju. Jsi strašně hodný. Děkuji tobě a i Marušce za všechno, co mi děláte jako kolem mě. Děkuji vám pěkně a všechno nejlepší k jméninám. Děkuji vám pěkně, paní Ivetko.
1: Tak písničku děkuji. Balada o polních vtákoch i Miroš Birka už letí éterem. A vám hezký zbytek dnešního dne, paní Heleno.
2: Já taky moc.
1: Děkuji
2: vám moc. Děkuji.
1: Rádo se stalo naslyšenou.
2: Se.
1: Vy také, děkuji.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT 2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Na summit NATO odletí v úterý ráno vládní i prezidentská delegace zvlášť. Novojičínská nemocnice začala používat při kolonoskopii umělou inteligenci. Hasiči na jihu Evropy dál bojují s velkými lesními požáry. V pondělí bude v regionu zataženo s přeháňkami a s teplotami do 23 stupňů Celsia. Hezký podvečer, jsou tady další aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Lékařům Novojičínské nemocnice nově pomáhá při vyšetření střev umělá inteligence. Speciální systém dokáže při kolonoskopii upozornit na podezřelé nálezy a zvyšuje tak šanci na včasné odhalení rakoviny, říká za nemocnici Lukáš Horák.
3: Systém se připojuje k endoskopické věži a průběžně analyzuje obraz z vyšetření. Pokud rozpozná podezřelou lézi nebo polyp, okamžitě na ní upozorní zvukem i vizuálním zvýrazněním. Podle lékařů se dlouhodobě daří výskyt i úmrtnost na kolorektální karcinom snižovat díky preventivnímu programu.
2: Příchodem léta nastoupili do restaurací brigádníci. Pro řadu z nich jde o první pracovní zkušenost a zaměstnavatele je proto musí zaučit. Například v jedné zahradní restauraci v Rožnově pod Radhoštěm se letos během letních prázdnin vystřídá 20 brigádníků. Každý přitom přichází s jinými zkušenostmi.
4: Velký zájem mají brigádníci o práci v Rožnovském Včelíně. Jak rychle se zaučí, popisuje provozovatelka Hana Novotná.
5: Máme jako lidi, kteří tu přijdou a už pracují hezky od první hodiny a pak samozřejmě někomu to trvá déle, ale dáváme vždycky šanci, ať si to naučí a zaučí se hezky.
4: Až 10 brigádníků se střídá v dětském parku Karolínka na Vsetínsku. Co je při zaučování nováčku úplně nejtěžší, popisuje provozovatel Jan Dudek.
6: Co je úplně nejtěžší, tak je práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i
4: Podle oslovených brigádníků není problém sehnat práci i teď na začátku prázdnin. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Hasiči na jihu Evropy zasahují kvůli vlně veder u lesních požárů. U toho nejrozsáhlejšího ve středním Portugalsku, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta, jich je nasazených 1200. Podle portugalské televize RTP už tam dostali oheň pod kontrolu.
7: Velký požár v portugalském okrese Viseu spálil přes 13 000 hektarů. Vláda v Lisabonu požádala o mezinárodní pomoc a tak na místě pomáhají i hasiči ze sousedního Španělska. A hasičské letouny vyslali kromě Španělů taky Italové. Lesní požáry zasáhly i několik španělských regionů. Úřady v Katalánsku informovaly o 8 zraněných lidech a 8 vyhořelých domech. V Řecku pak kvůli ohni evakuovali na předměstí Soluně 3 vesnice a pečovatelské zařízení. Václav Hojiný, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude v našem regionu oblačno, teploty od 14 do 10 stupňů, zítra pak zataženo, na většině území občasný déšť. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U obce Darkovice ve směru na Darkovičky na Hlučínsku je nehoda dvou osobních aut a projíždí se pouze kyvadlově. Policie už nehodu vyšetřuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám hezký podvečer, před námi je nedělní hudební hlídka Milan Vátor, no a dnes si pojďme připomenout kapelu Buty, která slaví 40 let na hudební scéně. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.

Poslední hlídka. Krásné odpoledne, milí rozhlasoví parťáci. Vítejte u mimořádné hluboce srdcové hudební hlídky, kterou celou věnujeme jedné z největších legend naší porevoluční scény. Letos je to totiž neuvěřitelných 40 let od chvíle, kdy v Ostravě vznikla kapela Buty. Naprosto ojedinělá hudební entita, na jejíž tvorbě jsem sám jako puberťák kytarově vyrůstal. V tomhle i příštím pořadu projdeme jejich fascinující retrospektivu a zaměříme se na to, co z nich dělá naprostý unikát. Je až neuvěřitelné, jak dokázal frontman Radek Pastrňák, rodák žijící v tehdejším drsném, zakouřeném a ocelovém srdci republiky, psát ty nejněžnější písně. Hned jejich debutové album Pískej si pískej z roku 1992 znamenalo obrovské osvěžení domácí hudební scény a vyneslo jim nominaci na objev roku v tehdejších cenách Grammy. Celou tu bezstarostnou jízdu odstartujeme hravou, zdánlivě absurdní bajkou, plnou jejich typického humoru, ale i zemité filozofie. Tady jsou Buty v plné porevoluční síle a jejich písnička Kapr. A vy můžete dumat, jestli tu píseň přežije.

0: pozdě?
1: U debutového alba z roku 1992 ještě na chvíli zůstaneme. Píseň Vrána je dokonalým příkladem toho, jak dokázal Radek Pastrňák přetavit dadaismus a nonsensovou poezii do svého vlastního, zcela osobitého ostravského jazyka. Místo složitých intelektuálních konstrukcí používá zdánlivě obyčejné obrazy z přírody, ze kterých ale ve výsledku mrazí v zádech. Píseň je zajímavá postupným stoupáním, kdy každá další sloka začíná o tón či půl tón výš. Tímto v písňové branži poměrně málo využívaným postupem, který můžete znát například z písně Jo, třešně zrály, buty docílili pocitu permanentního vertikálního vzestupu, který asi může ve skutečnosti prožít jedině Vrána. Díky Radkovi Pastrňákovi a kapele Buty si tento výlet můžete vychutnat i vy společně s námi. Zaposlouchejte se do této skvělé písně a rozpustilé atmosféry. Ve vzduchu totiž krouží porevoluční Vrána.

Dostáváme se do roku 1994, kdy světlo světa spatřilo přelomové druhé album s příznačným názvem Pomalu. Tahle deska byla úzce spojená s kultovním filmem Jízda Jana Svěráka, pro který Buty složili soundtrack a Radek Pastrňák si za něj po právu odnesl prestižní sošku českého lova. Písnička Tramtárie je fascinující ukázkou toho, jak si Radek Pastrňák, co by autor hudby i textu, dokázal podmanivě hrát s náladou a harmonií. Schválně si tuto písničku zkuste zahrát na kytaru a uvidíte, jak daleko se dostanete. V textu je zachycena zvláštní atmosféra fiktivního místa, které možná ani neexistuje, ale už jeho potenciální možnost, vyřčená jakousi paní od komédie, je prostě fantastická. Radek tu s naprostou přímočarostí kouzlí se slovy a vytváří atmosféru, ze které dýchá originální autorská nezávislost. Právě pro tuhle odvahu dělat si věci úplně po svém a kašlat na jakési zajeté šablony jsme tehdy Buty tak bezmezně uctívali. Mimochodem, mírně odlišná verze Tramtárie se nachází taky na skvělém stejnojmenném albu kapely AG Fleck, v níž se kluci z Buty na malou chvíli spřáhli se samotným Vlastou Redlem. Dlouho jim to nevydrželo. Dva kohoutí na jednom hřišti si spolu dlouho nezakopou, ale skutečnost, že tak skvělá píseň, jako je Tramtárie, existuje v několika báječných variantách, mě stále uvádí do příjemných duševních stavů. Tady jsou Buty a jejich tajemná Tramtárie.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na stejném albu z výjimečného roku 1994 je píseň Stromy, která opět trefuje ten fascinující ostravský paradox, o kterém jsme mluvili na začátku. Zatímco město kolem nich žilo těžkým průmyslem, šachtami a kouřem z vysokých pecí, Buty uprostřed toho všeho stvořili jednu z nejkrásnějších přírodních balad. Pastrňákův text o stromech, které mají místo listů vlasy, má v sobě něco pomíjivého a očistného zároveň. Hudebně je to nesmírně křehká záležitost, kde každý tón saxofonu Milana Straky přináší žhavý kontrast k línému tempu. Znovu se tu potvrzuje, že Radek Pastrňák dokázal najít obrovské umělecké kouzlo i v těch nejobyčejnějších věcech, které běžně míjíme bez povšimnutí. Pojďme se na chvíli zastavit, stišit a zaposlouchat se do šumění listí v této zapomenuté kráse. Hrají vám stromy.

V roce 1995 vydávají Buty své dost možná nejzásadnější a rozhodně mé nejoblíbenější album Dřevo, které proměnilo tehdejší hudební scénu v jedno velké butovské šílenství. Deska zaznamenala obrovský komerční úspěch. V cenách Grammy byla vyhlášena jako album roku a samotní Buty si odnesly ještě sošku pro skupinu roku. Hlavním motorem tohoto úspěchu byl pohádkový příběh o chlapíkovi, který sázel topoly a poslouchal své prarodiče. Píseň František s chytlavým flétnovým sólem umí dodnes zaspívat snad úplně každý a stala se trvalou součástí naší kulturní identity. Pro mě osobně to byla jedna z věcí, které jsem se učil hrát na kytaru. Připomeňme si tenhle obrazotvorný moment, který se stal nesmrtelným kouskem české hudební historie.

U přelomového alba Dřevo ještě zůstaneme, protože hned vedle nevtíravých hitů na něm najdete i věci, ze kterých dodnes přechází sluch. Píseň Malinkého ptáčka je důkazem toho, že buty byly mimo jiné také skvělí baviči. Pastrňákův text se v této písni baví metaforou, kterou si každý může vyložit jinak. Je v ní to správné napětí a potutelný humor, který se promítá v naprosto originální kombinaci westernové hudby a la Vinnetou, kouzelné flétnové imitace ornitologické říše a kombinace naivistických vokálů s profondními basy. Tady jsou buty a písnička, která se týká jejich malinkého ptáčka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Abychom nezůstali jenom u ptáčků, skočíme na stejném albu k jednomu z dalších živočichů jménem Cvrček. Je to sice jedna z nejkratších, ale nejzajímavějších písní z butovského repertoáru. Cvrček má pouhé 2 minuty a 20 vteřin, ale stojí za to, protože je to čistá muzikantská a textová hříčka. Svým způsobem totiž nejde o cvrčka, ale o milostné vzplanutí, ve kterém figuruje také úhoř a jeho tření. Aby toho nebylo málo, pastrňák do této geniální miniatury zakomponoval ještě taky jídlo, které se jí s láskou. A že láska je jako úhoř, to už je čirá metafora něčeho kluzkého a nepolapitelného, kterou prostě musíte slyšet. Dámy a pánové, právě do vašich životů přichází Cvrček.

Posouváme se do roku 1997 k albu s tím nejšílenějším názvem Rasta Kayagvana, které přineslo zase úplně jiný, syrovější a experimentálnější zvuk. Buty na něm s naprostým přehledem reflektovali únavu z divokých devadesátek a skvělým důkazem je protiválečná píseň Normální den na frontě. Tohle není žádný veselý popík, ale drsná glosa o tom, jak se z našich všedních životů může stát jedno velké bitevní pole. Textový obraz: v zákopech na polích leželi mrtvoli, ranění bez vlády šeptali, kamarádi, vás už nic nebolí, je tak nadčasový, až z toho běhá mráz po zádech. Fascinuje mě, jak buty dokázali vzít takto těžké téma a zabalit ho do neskutečně chytlavého rytmu, který vás prostě nepustí. Radek Pastrňák tu dokázal, že vidí svět v naprosto jasných barvách a jeho poetické výstřelky rozhodně nebyly jedinou polohou jeho talentu. Tady je Normální den na frontě.

Na stejném albu z roku 1997 najdeme i skladbu, která je čistou esencí té nejkrásnější pastrňákovské, surrealistické poezie. Píseň Pod kloboukem pták jakoby vypadla z klobouku básníka Jacquese Préverta. Je to originální parafráze, které nechybí, typické ostravské řešení. Spojení populárních melodických prvků s naprosto originálními postupy v klávesách a klarinetu je prostě senzační. Tohle je jedna z typických vlastností Buty. Kombinace uhrančivých refrénů s experimentálními vsuvkami je pro album Rastaka jak vana naprosto příznačná. Pojďme si tenhle zapomenutý klenot poslechnout s plnou pozorností, protože si to pro svou originalitu plně zaslouží. Tady jsou Buty a jejich píseň Pod kloboukem pták.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Teď vás v hudební hlídce vezmu na železnici, protože vlaky a buty, to je spojení, které k sobě odjakživa neodmyslitelně patří. Píseň Vlaky je naprosto geniálním harmonickým cvičením, plným aranžerské vynalézavosti. Kluci to dokázali pomocí jednoduchého kytarového motivu, který je transponován do různých poloh a napodobuje rytmus rozjetého vlaku, rytmické narážení kol a rychlé ubíhání krajiny. Je to čistý hudební trans, který vás vtáhne do kupé a nepustí, dokud nedorazíte do cílové stanice. Pastrňákův text tentokrát zachycuje specifickou atmosféru, včetně profesní hantýrky. Nechte se unášet tímto skvělým ostravským vlakem, který nikde nestaví a

Dostáváme se na samotný konec 90. let, do roku 1999, kdy Buty vydávají své platinové a kritikou nesmírně oceňované album Kapradí. Jako patriot a pamětník nemůžu z této desky na úvod vybrat nic jiného než píseň, která zmiňuje jednu slavnou ostravskou čtvrť. Písnička Jedu do Poruby je neuvěřitelně vtipný a loudavý příběh o cestě do Poruby, která ale končí až na jižní Moravě. Radek Pastrňák tu bez větších cirátů líčí cestu, která nepotřebuje nic než svůj vlastní pohyb. Moc se toho během ní nepřihodí. Úplně stačí, že se někam jede pro kamaráda a za kamarádem. Jak praví jiný klasik, i cesta může být cíl. A Buty si tu cestu zvětšnili parádní písničkou, jejíž vstupní melodie vstoupila mezi ikonické znělky této kapely. Hoďte se do pohody, pohodlně se usaďte, Buty hlásí, že se jede do Poruby.

První část naší velké ostravské retrospektivy ke 40 letům kapely Buty utekla jako voda. A já vám moc děkuji za dnešní pozornost. A příští týden se těšte na pokračování. Jako úplně poslední tečku a exkluzivní bonus jsem si pro vás dneska schoval velkolepou, téměř 7-minutovou jízdu, která náš dnešní pořad uzavře s tou největší muzikantskou grácií. Píseň Parní stroj je neuvěřitelná instrumentální a textová záležitost, ze které doslova stoupá kouř. Je to ten nejlepší důkaz, že Buty jsou naprosto originální entita, jaká nemá konkurenci, a my můžeme být pyšní, že vyrostly zrovna tady u nás. Vnímejte ten ležerní rytmus, nasajte naftovou vůni z povzdálí, blíží se parní stroj, který vás spolehlivě doveze až do konce dnešního svátečního pořadu. Mějte se krásně, užijte si zbytek odpoledne, od mikrofonu se s vámi loučím a těším se u druhé části butovského výročního speciálu za týden.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 12. ročník festivalu elektronické hudby Beats for Love v Ostravě byl rekordní počtem účinkujících i diváků. V Knově v ulici Sovova bude nové multifunkční hřiště. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radohoštěm zítra nabídne přehlídku muzeí v přírodě z celé republiky. V pondělí bude hodně oblačnosti i deště, teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy. Hezký poslech přeje Lenka Blažejová. Za dosud největší, a to jak počtem diváků, tak množstvím účinkujících označují organizátoři letošní ostravský festival elektronické hudby Beats for Love. 12. ročník skončil dnes nad ránem. V industriální dolní oblasti Vítkovic zahrálo 570 hudebníků všech žánrů elektronické hudby. Podle zakladatele a ředitele Beats for Love Kamila Rudolfa prodali dosud největší počet vstupenek. Přesné množství návštěvníků ale festival neuvádí.
2: Více než 180 zahraničních headlinerů na 18 stagech během těch 4 dnů vlastně předvedlo své umění a svou produkci a jezdí k nám stále více lidí ze zahraničí, z jiných měst. Festival má pořád skvělou atmosféru, která se stupňuje a zlepšuje, takže za mě velká spokojenost.
0: Řidiči z Jablunkova musí počítat s omezením parkovacích míst v centru. Kvůli opravě mostu se zmenšilo parkoviště u supermarketu na rohu nádražní a Bukovecké ulice. Část plochy začala využívat stavební firma, která připravuje náhradní přemostění.
3: Provizorní přemostění vznikne v blízkosti mostu na nádražní ulici. Ten krajská správa silnic zdemoluje a postaví úplně novou konstrukci. Omezení skončí za necelý rok. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Obyvatelé Krnova na Bruntálsku vybrali v letošním participativním rozpočtu nazvaném Knovize projekt dětského multifunkčního hřiště v Sovově ulici. Návrh získal v internetovém hlasování 564 hlasů. Město na něj vyčlení rovný 1 000 000 korun. Hřiště by mělo vzniknout do konce příštího roku, uvedla to mluvčí knovské radnice Dita Círová. V rožnovském dřevěném městečku se už zítra sejdou zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Kdo v areálu vystoupí, přiblíží mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou. Sport.
0: Druhou etapu Tour de France vyhrál dnes mexický cyklista Isaac del Toro před týmovým kolegou a obhájcem celkového vítězství Tour Slovincem Tadejem Pogačarem.
1: Počasí.
0: V noci bude v našem kraji oblačno, teploty 14 až 10 stupňů, zítra pak zataženo, na většině území se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty budou 19 až 23 stupňů, na horách do 17 a vítr bude slabý západní s rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici U studia v Ostravě havarovalo osobní auto, provoz je tam částečně omezený a další nehoda je hlášená z Bohumínské ulice v Ostravě, i tam už nehodu vyšetřuje policie, dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná, takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronici leželi v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu ze staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající bak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karašová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní a i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrela pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: Jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča, bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijete navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Shalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla.

0: koncertní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
0: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, už je to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
0: Ano, je to tak. A naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem, v té poslední době vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakému částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
0: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je to

0: Párna Valdéska, potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny stejně jako ostatní památky po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
0: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
0: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
0: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
0: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
0: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama se zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
0: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
0: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
2: Šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česoucitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Elie Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Elie Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Elieho Wiesela oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Elie Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy. Bible, postavy a příběhy, Talmud, portréty a legendy či svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Elieho Wiesela chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo beznaději. Vztah Elieho Wiesela k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Elie Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas.
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do 2 týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších 2 týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v českopolském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Brutalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntálska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny.
2: Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve 3 setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženou, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapra-praděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapra-pradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: Pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty jsi ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byli, prošli tudy?
3: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Jo.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili.
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: To musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle narozeně nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeně nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá,

0: v čem se vyznačuje?
1: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
0: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
1: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
0: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
1: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
0: Wow. Hmm. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
0: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
0: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
0: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
0: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
0: Aha, jo.
1: Takže je to boj dobra se zlem.
0: To je norimberský lustr.
1: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
1: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
0: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
1: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost. K tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve Středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou můj.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zatepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže se na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhletom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, popřípadě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šlehačka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, abych ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě, co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stahne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici, ideál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválel opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček, a nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový, teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
1: Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka. No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A kunštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sem pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími. Jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicera.
3: Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
4: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
3: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
4: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka, takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
3: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
4: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
3: Cicera vypadá, že je celkem hodný bík.
4: Jo, cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
6: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozu

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Vlastně.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Mm-hmm. Povidla jste vařili někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecanej koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to skynutýho těsta, takže to je tak, jako taková rozjetá buchta.
2: A na tom drobenka je na tom?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalují lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy. Třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Tohleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich poradců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikde ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka. Počasí. Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým, vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komikářů.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil, když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristi už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristi hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bém, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, za těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, pojá Ježíšmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou. A tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykuleni. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte. To je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladého. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No, teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy. A podle toho to na ten dekl kreslím, no. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po dvou letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam ano, dokonce děti speciál, hráli kudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázia, tak já mám, podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám jedničku, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat dvojku? On za to nemůže. Tak jsem mu dal jedničku taky. A to, jak měl i vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal jedna. Když jsem to řekl 30x jedna, už se na mě vyprdli a dopsali ty jedničky. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míňa? Míňa, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, já má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorovej zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a kousek od Sobotky a tam se každoročně pořádá Šrámková sobotka. Takové setkání literární a na ní vystupují různé osobnosti a jednou za mnou přišli organizátoři Šrámkovy sobotky, jestli by mohli uspořádat to setkání u nás na zahradě. My na té chalupě máme velikou zahradu, veliký třešňový sad, je tam spousta místa a tak jsme si řekli, že jo, že to uděláme. Nakoupili jsme takové bílé plastové židle, asi 30 nebo 40 jsme jich nakoupili, rozprostřeli jsme je po té zahradě a v tom programu bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
0: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
5: Já jsem tady jen kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
6: Ty máš trému?
5: Vždycky, od narození.
7: Od narození. Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel k cekrou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, na všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
5: To je hrutý, já tohle mám celý život. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě nám to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo? A to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se Komáre, to jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
8: Aspoň, že to zdání zůstane.
7: Ale co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
6: Ano.
7: My tam jednou přišli s Vildou Denkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorím, že ten stůl je větší než tenhle ten a tam byla takhle tam a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho Růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. Já pán, pocem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tyhle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
9: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schynilý jabka, je to pravda?
5: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věci vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to byl jednou 10, druhým bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
7: A co je tévurst?
5: No to je takový ten salám, takový...
7: Mecký salám.
5: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo? Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo? Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda, děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežral.
10: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
1: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvěřím, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
10: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
1: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já Imr Vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v Tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branče, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí.
3: Zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v Semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se neoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zas nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no, to je čistokrevnej teda jako Němec, že jo? A ta... A ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak. A teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já povám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A Ale oni, ty jako ty Němci, dost tak jako na to trpějí, že jo, na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako, to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale ty žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprndili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a je ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedal, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podal mu, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlej z toho. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý, jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme se dělali takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, páč, já, mě zajímaly jiné věci, že? Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak... Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byli třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo by se to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl ku podivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadru, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já mám ženo růženo, žádný handry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený. Že? To jsem dostal boty, kapel,

0: Pesníky, saka, trenýrky, prostě všecko, akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů vyrost, víte, to víte, slámový to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma, to byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude laciný. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kaufhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciný. Tak jdu za Turkama a najednou vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. To byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej rukáv, protože je to laciný.
1: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
0: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a pojď, kdo umřel? A pojď, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrobu. Takovej potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
2: To je krásný.
3: To je vlastně tvé, jak se říká, takové sídelní město.
0: Ano, já vždycky říkám, se... Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořemního ruchu. My máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdej, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
1: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby tu bylo svědectví o marné cestě životem.
0: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako, když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká. Na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom tím, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá, 23. hodina minula, nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby. Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Uho, tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstvu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přemluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí, no.
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí, a jel se počerák někam k Vlašemi.
0: Aha.
1: A šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát.
0: Jasně.
1: Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužský doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný výšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás odsudky vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak pytli, ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme, tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny a jsem tam byl takový schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo, takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady o kůzel, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě zase přišpendlil. No a tak jsem koukala do blbá a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejvala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále?
1: Já,
0: nebo
1: já jsem zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů,
0: no,
1: což je nám hodně. No, no takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohlubně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila a nesvalila se a nestrala ještě to jedno sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Počirákem potrženo sečteno,
1: jo,
0: příjemná
1: dobrý,
0: věc, ne?
1: Dobrý,
0: no,
1: dobrý.
0: Tak, to
1: paní
0: je dobře.
1: Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a
1: ráno se
0: odebývá. Ano, ano, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo příjemný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych ní ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od poděvrat. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky. Tak
0: to je,
1: jo, mějte
0: to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou. Jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas. A dovolala se k nám z Frýdlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát se chodili k nám dívat, jestli spíme. Jo. Jestli tam neděláme nějaký hlouposti jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká no, úplně, ano.
1: A já byla ze všech nejmenší už ve stanu, protože tam byly větší, že jo, já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala praneter, hele, jadu pojet se mnou, vem si teda přikrývku a poštářek, co máš nejradši, a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteře táta, jo, a jeho paní, no a vlastně praneteře babička, teda babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky v autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř, a já jsem v praneteři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uspali v autě. O 11. A já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě plaklekla, jak vyšla ven, co tady děláš, ale tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční
1: tak
0: zvuky,
1: dívám,
0: no jo.
1: Ano, že to musí to, to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam valčej.
0: Ano,
1: no tak
0: ano.
1: Jsme tam si museli sednout, je opejkat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem a tak.
1: No, protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no a já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru. Sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak, nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: Tak
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako, já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byly pánové Michal Tučný a Zdeněk Rytíř, kteří se vypravili na kosmický vandr. To vše v noční lince, kam se dovolala také paní Marcela z Polabí. Marcelo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, taky přeju.
0: Děkuju.
1: Já jsem trošku se popletla, protože já jsem pro vás měla tenhle příspěvek připravený. A asi týden dozadu jsem se dovolala na vaši kolegyňku a ona, tak nám to řekněte, tak nám toto, no tak bylo to podobný motiv, jako máte vy, nebo...
0: Jo, to nevadí, tak nám to zopakujte, klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: no, víte,
1: jsem,
0: že ne.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny, chystají se všechny děti, nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří. Vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy s paní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: No tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany, nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech? Opravdu pod Čirákem.
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No pomáru, no to
0: ano. Ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili. Solili tím tou slanou vodou.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdějí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju, ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No, tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc, teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: No to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Takový jako, že se musíme, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací, kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, dobře, dobře, tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak, já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: Pokud no to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu, mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hanna Zagorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u dnešní linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod čirákem, eventuálně pod stanem?
1: Pod stanem paní Jítuško se spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod čirákem, to vám řeknu. Já jsem dělal zeří u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? A jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela, tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník a ten nás převáděl do Řeže, jo? Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřeváděl a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede na Danánem, kdy on zase odvážel lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: převážel, ano. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka nebo co, byly tam nasečené kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zříbili, jo? No,
0: jo.
1: A tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té Řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka přes tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zasavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
1: No. Tak to bylo, no. Někteří kluci si odtaď vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no. To byli starší, takový si má už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popoje, ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no. Nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka, jo?
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli s synem, jo, tak ti jsou...
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají. Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardejova a tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky tak nějak hledali a jeli jsme do Bardejova a tam byla okresní cesta, ale byl to samej kámen. A my jsme tam píchli. A když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr. A kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardejovských kupelů, nebo tam byl. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Jo. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala. A chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli. A my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli. A všude byly obchody zavřený. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic, s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli.

0: Měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme z toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
1: No je, je.
0: Pak jsme jezdili k rybníku řeka a to je u Havličkovýho Brodu, jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dášku a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže a ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký a on spal, prostě měl sekírku pod hlavou,
1: jo.
0: Že se bál, kdyby náhodou
1: kdyby
0: něco,
1: lupežím.
0: To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky. Já
1: ale dobře to všechno
0: stanování.
1: Dopadlo, tak to jsem ráda.
0: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
1: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
0: Vám taky všem a dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Tolik písnička, Půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. Uh-huh. 15. léta jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou.
0: Uh-huh.
1: A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na vohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No. Takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stan.
0: Uh-huh.
1: To se dalo do stanu. No a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl s sebou bílé prostěradlo.
0: Jo.
1: Do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo i dva. Jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal. Já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako
0: uh-huh.
1: A jednou jsem vám chytil stopa. Já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl Volsedebra Pionýr,
0: uh-huh.
1: A on to vzal na Červenou horu.
0: Ano.
1: No, pak brácha byl na vojně v Liberci, tak uh-huh. jsem si říkal, no pojedu za ním a tam někde v Krkonočích, tam to někde něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým Pioní jde to ze dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně, takově, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam, já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako ta teď to nemám na jazyku. No, tříkola.
0: Tříkolka, ano, ano, ano.
1: No, no, ten hadrolet, my jsme to říkali.
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: No. A on vám mě vzdál, on mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já.
0: Uh-huh.
1: A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopice, jako já, tak říkám, paráda. Tady se s tím, tenkrát se dalo přespat v Příkopě, já nevím, u lesa na kraji, jako já.
0: Hmm.
1: Dneska by to bylo divný přespat někde, nebo vůbec kopce se na to, ani kopky už se dneska nedělají. Mm-hmm. To byste musela chytnout nějakého soukromíka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul, jako.
0: Mm-hmm.
1: Já. A dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. A naši o mě vůbec neměli strach. No, tak já jsem trampoval. A já jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se jako já.
0: Mm-hmm.
1: A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu jako
0: mm-hmm.
1: A přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže no. Taky rád vzpomínáte no. I na tuhle tu pomě. To je docela dlouhá túra, 30 km. To vám řeknu.
1: Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako. A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou.
0: Uh-huh.
1: V pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Kdyby se znova narodil, tak bych to zase dělal.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července a na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky, a pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte, a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou
1: ano.
0: noc, paní Evo, Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu.
0: Mm-hmm.
1: Kluci posekali větve jehličí. Dali to na zem, no to jsme hodili deky.
0: Mm-hmm.
1: Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no.
0: Mm-hmm.
1: A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglech máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo.
0: Mm-hmm.
1: Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když si turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása. Mm-hmm.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili jít na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, i když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka. Ty jste mě vyžádali a všem turistu říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne. V Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jděte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám takovou tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano.
1: Se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Vroclav, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty. Což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Bianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě vám takovou maličkost, že ty se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky, protože já když se jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem se.
0: Tak
1: se strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo, děkuju. Určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, leto, krásno.
0: Dobře,
1: krásno.
0: Ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct.
0: Stačí
1: slyšeli
0: říct.
1: Jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Emma,
1: a
0: dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano, no, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal Moravského Slovácka, kde jsem se teda narodil, kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Paní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, to jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme bilágoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam byl povyk, že jo?
0: No je.
1: A tak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsme na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec. Tam je pramen Jičinky, kousek, tam je kamenárka. A pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada, estakádo, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam šikmou střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdem tam a tenkrát, vzali se kytary, zabalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. Zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jelan, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě. Spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil. Na nás bylo 20 cm sněhu. Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako jo, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako žena, tady už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Blázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny jsme, měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam je taková krásná křižová cesta. Vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme přespali taky.
0: Koupání, prostě, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě, určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: A teď je to dobré, když máte v noci máte 20-30 stupňů.
0: No tak to je.
1: Ani nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nebáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolila se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: A já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem, přes, měli jsme obytnou Avi, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou Avi jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko, tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, pak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té Ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozsídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli potmě. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva. Manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. My tak museli jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy aut, jak se to jmenuje, sakra. No, prostě nás odvezli jako do toho, kde se opravují auta, nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta Avi je...
0: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň. Jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
1: Vydržte.
0: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký chundrwandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí a to je to krásné?
1: Byl to výlet. Jako
0: hlavně výlet.
1: Jo.
0: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
1: Ne, bylo krásně teplo jako, ale to vám, to se přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
0: Jo, ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
1: No tak to vám ten, ta AV je prostě obytná, takže...
0: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, když máte vlastně dům na kolečkách, tak co by ne, tak si poradíte.
1: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
0: bydlibus.
1: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
0: Mhm.
1: No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
0: Urychlete, to, prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
1: no,
0: děkuju.
1: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
0: No, tak.
1: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková, že to je práva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
0: Mm-hmm.
1: Prostě, jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo.
0: Ano, ano.
1: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
0: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně ano. Moc děkuju za to vaše povídání.
1: Jo.
0: Jsem ráda, že jste si ten výlet
1: jako
0: užili.
1: Dobře domů, takže...
0: To je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně. To je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to, tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, vy jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov, tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný, přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách.
0: Mhm.
1: Jeli tenkrát, to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě vzali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1.
0: Mm-hmm.
1: A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký. Tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa.
0: Uh-huh.
1: A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: A tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný,
0: jo,
1: protože takový zážitek by si asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů,
0: no,
1: a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se tohle jako nesmělo, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma,
0: ano,
1: která tam,
0: ano,
1: byla, tady
0: ano.
1: Ten světelný smog, to prostě...
0: Já vlastně, vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: A ten start byl neplatný. Jsem se musel opakovat. Takže ti, co měli tu až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od sebe, od tebe se pase srnka. Písnička dneska, nebo písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tam všem, nebo tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž, Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byly brontosauři, no a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše, krásný večer přeju všem, dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko, do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let, no a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Berka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Ne, nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách a, e, i, o, u, i, pak ten háček nad e, stejně i háčky nad souhláskami, č, š, ř, ž, ň, a háčky vedle souhlásek, ť a ď,
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka neče.
3: Co pak Jana mi přinesla večeři?
4: A sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba
3: pastí a tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: No, to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: No proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar. Prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Prouza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2 v neprospěch domácích, pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale vím, že že bys to poslouchal, prosím tě.
10: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuji.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuji.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxíka.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet.
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
6: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati, dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej, her je. Bujon, hovězí. No,
4: když myslíš, ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
4: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
5: A už budem jíst?
4: Mirečku, kape ti na karbit. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
5: Pod fíkus?
4: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
5: To je Jana.
4: Jana?
5: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
4: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
5: A s kým šla?
4: S kým by šla sama.
5: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
4: Chceš jednu přes?
7: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
4: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
7: Jak to?
5: Jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
7: Nějak to znáš, Bráško.
5: Z literatury, sestro.
7: Jak to, že to Mrňa už nespí? Máma ještě není doma?
4: Není, no.
7: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
4: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Mileno, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ach, ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď?
1: Mhm.
0: To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy, přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte
0: hlubina? Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla?
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani...
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládá mi poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, copak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
4: Ba ne. Nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena. Totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. Jo. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncert.
5: Jo, jo.
3: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. A prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně.
5: Jo, takže no. Ve 64 auto a v 65.
3: Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně

0: Řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete, no, takže... Není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
1: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
0: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
2: A on vás ale, ujistí teda. Jako.
0: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
1: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
0: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
2: No, jak to, že nejezdí autem.
1: Jo.
0: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, už no. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.